0: přijít. Pavel má bydliště v Černoučku na Litoměřicku a podle Hradu ho chyba v plánování mrzí. Do Senátu se letos v jeho volebním obvodu nevolí. Z dostupných informací vyplývá, že z prezidentů se některého druhu voleb ve funkci neúčastnil také Miloš Zeman, který v roce 2020 vynechal druhé kolo senátních voleb. Turisti v Českém Švýcarsku dostanou novou stezku. Začala stavba cesty spojující mezní louku s Meznou, díky které se návštěvníci vyhnou asfaltové silnici plné aut. Mluvčí Národního parku Tomáš Salov se těší na příští návštěvnickou sezonu, kdyby měla být nová stezka hotová.
1: Tělesopé cesty už dnes vede lesem a naváže na pěšinu, která se také dočká úprav, a to zejména ohraničení ze stran, aby ta cesta byla pro návštěvníka jasně viditelnou.
0: Z mezní louky se tak lidé dostanou bezpečněji, třeba k divoké soutěžce, vyhlídkové plošině Fénix nebo přes Mlýnskou cestu k Pravčické bráně. Pondělí začne vyhlašování letošních Nobelových cen. Největší pozornost poutá Nobelovka za mír, jejíž držitel bude oznámený v pátek. Loni o cenu opakovaně usiloval americký prezident Donald Trump. Výbor ale nakonec ocenil vůdkyně venezuelské opozice Machadovou. Ta později Trumpovi medaili věnovala. Trump by rád cenu získal i letos. Nobelovský týden zahájí cena za lékařství a uzavře ho příští pondělí ocenění za ekonomii.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Poprvé chytal za fotbalovou reprezentaci Antonín Kinský. Národní tým pod vedením španělského trenéra Santiho Deni prohrál i třetí zápas Lize národů. Kinský má ale i po výsledku 1-3 ve španělském Ovidiu dobrý pocit. Národní tým podle něho jde postupně nahoru, ale soupeř byl prý oříšek.
3: Vyhráli poslední Euro, vyhráli poslední mistrovství světa, takže ten tým mají kvalitní fotbalisti, jsou to skvělí. Myslím si, že jsme jim to stížili a jak jsme skončili druhou půli, tak musíme podle mě začít stejně agresivně, stejně energicky a pak si myslím, že máme šanci hrát s kýmkoliv.
0: Náš fotbalový tým uzavře sérii zápasů v Lize národů už tohle úterý ve 20:45 ve Wembley proti domácí Anglii. Máme většinou oblačno až zataženo, místy polojasno. Teploty přes noc klesnou na 11 až 6 stupňů, při menší oblačnosti až ke 4. V pondělí ráno nás čeká oblačno a místy mlhy, během dopoledne se ale začne vyjasňovat a nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.
1: Hello.

0: Thank you.
1: Dexys Midnight Runners byli v polovině 80. let jednou z nejpopulárnějších britských novovolných kapel a pianista Kevin Rowland měl image sympatického irského poprockera. Poslední hit měli v roce 1985, ale pod názvem Dexys fungovali donedávna. Návrat k původnímu jménu je příloučením kapely s hudební scénou a výsledek Love je velmi hezký, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Češi se nejvíc obávají zdražování. Ve Francii zůstane po studentských protestech zavřených 500 škol a český ženský tenis má před sebou silnou budoucnost. Je tu krátký přehled zpráv a s ním vás zdraví Veronika Kuželková. Češi se nejvíc obávají zdražování, války v Evropě a ekonomické krize. Vyplývá to ze zářijového průzkumu společnosti Ipsos, kterého se účastnilo přes 1000 lidí. Mladší lidé se častěji obávají zneužití umělé inteligence a klimatických katastrof. Starší generace řeší především ekonomickou nejistotu a bezpečnost. Téměř 80% Čechů čeká, že odpovědnost za zvládání velkých krizí ponesou stát a veřejné instituce. 2/3 respondentů navíc vnímají, že předchozí krize českou společnost spíše rozdělily, než posílily. Sušené ovoce zažívá na Zlínském kraji renesanci. Sušárny právě teď jedou naplno. Nejčastěji se uchovávají na zimu hrušky, jablka a švestky. Pokračuje reportér Honza Čada.
2: Ale pozor, vedle nejčastější klasiky

0: se dají sušit i bylinky, ořechy, borůvky nebo šípky. A to není vše. Ve Zlínském kraji se teď line vůně ze sušáren, případně místně také sušíreň i sušáreň z Vlachovic, Vrbětic, Halenkova, Provodova, Mrlínku, Rudimova i dalších míst. Zájem je značný a souvisí s častou snahou napodobit i ve stravování naše předky. Mimochodem třeba před 100 lety se sušilo v každém druhém stavení na Vlašku, na Slovácku nebo na Hané.
1: Ve Francii zůstane po studentských protestech zavřených 500 škol. Důvodem jsou bouřlivé demonstrace z minulého týdne, při kterých bylo podle ministerstva školství poškozeno nebo vypleněno 24 školských zařízení. Středoškoláci protestují proti zchátralým budovám, přeplněným třídám a nedostatku učitelů. Demonstrace se z pařížských předměstí rozšířily do měst po celé zemi. Podle agentury AFP Francie podobně rozsáhlé celonárodní středoškolské protesty zažila naposledy v 90. letech.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Český ženský tenis má před sebou silnou budoucnost. Myslí si to kapitánka týmu Bára Strýcová. Podle ní mohou hráčky na letošní triumf poháru Billie Jean Kingové navázat klidně už příští sezóně.
3: Z mých zkušeností já pokaždé, když jsme to vyhráli, tak já jsem tam šla stejně hladová, jako kdyby jsme to nevyhráli vůbec. A ty to chceš potvrdit a chceš jim to ukázat, že to potvrdíš a že zase na to máš. A prostě já chci vyhrávat, mě to baví. A ty holky si myslím, že to chtějí taky.
1: První stovce světového žebříčku je hned 10 Češek. Nosková a Muchová jsou v elitní desítce. Máme většinou oblačno až zataženo, místy polojasno. Teploty klesnou na 11 až 6 stupňů, při menší oblačnosti až ke 4. V pondělí ráno bude oblačno a místy mlhy. Během dopoledne se ale začne vyjasňovat a nejvyšší teploty vystoupí na příjemných 18 až 23 stupňů.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

Alexis Midnight Runner byli v polovině 80. let jednou z nejpopulárnějších britských novovolných kapel a pianista Kevin Rowland měl imič sympatického irského poprockera. A poslední hit měli v roce 1985, ale pod názvem Dexys fungovali donedávna. Návrat k původnímu jménu je příloučením kapely s hudební scénou a výsledek live je velmi hezký, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Petr Pavel schytává kritiku kvůli volbám. Turisti v Českém Švýcarsku dostanou novou stezku a v pondělí začne týden Nobelových cen. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. Koaliční i opoziční politici označují za chybu, že prezident Petr Pavel příští týden neodvolí kvůli soukromé zahraniční cestě. Podle nich by politici měli jít příkladem a k volbám přijít. Pavel má bydliště v Černoučku na Litoměřicku a podle Hradu ho chyba v plánování mrzí.

0: Do Senátu se letos v jeho volebním obvodu nevolí. Z dostupných informací vyplývá, že z prezidentů se některého druhu voleb ve funkci neúčastnil také Miloš Zeman, který v roce 2020 vynechal druhé kolo senátních voleb. Turisti v Českém Švýcarsku dostanou novou stezku. Začala stavba cesty spojující mezní louku s Meznou, díky které se návštěvníci vyhnou asfaltové silnici plné aut. Mluvčí Národního parku Tomáš Salov se těší na příští návštěvnickou sezonu, kdyby měla být nová stezka hotová.
1: Tělesopé cesty už dnes vede lesem a naváže na pěšinu, která se také dočká úprav, a to zejména ohraničení ze stran, aby ta cesta byla pro návštěvníka jasně viditelnou.
0: Z mezní louky se tak lidé dostanou bezpečněji, třeba k divoké soutěžce, vyhlídkové plošině Fénix nebo přes Mlýnskou cestu k Pravčické bráně. V pondělí začne vyhlašování letošních Nobelových cen. Největší pozornost poutá Nobelovka za mír, jejíž držitel bude oznámený v pátek. Loni o cenu opakovaně usiloval americký prezident Donald Trump. Výbor ale nakonec ocenil vůdkyně venezuelské opozice Machadovou. Ta později Trumpovi medaili věnovala. Trump by rád cenu získal i letos. Nobelovský týden zahájí cena za lékařství a uzavře ho příští pondělí ocenění za ekonomii.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Poprvé chytal za fotbalovou reprezentaci Antonín Kinský. Národní tým pod vedením španělského trenéra Santiho Deni prohrál i třetí zápas Lize národů. Kinský má ale i po výsledku 1-3 ve španělském Ovidiu dobrý pocit. Národní tým podle něho jde postupně nahoru, ale soupeř byl prý oříšek.
3: Vyhráli poslední Euro, vyhráli poslední mistrovství světa, takže ten tým mají kvalitní fotbalisti, jsou to skvělí. Myslím si, že jsme jim to stížili a jak jsme skončili druhou půli, tak musíme podle mě začít stejně agresivně, stejně energicky a pak si myslím, že máme šanci hrát s kýmkoliv.
0: Náš fotbalový tým uzavře sérii zápasů v Lize národů už tohle úterý ve 20:45 ve Wembley proti domácí Anglii. Máme většinou oblačno až zataženo, místy polojasno. Teploty přes noc klesnou na 11 až 6 stupňů, při menší oblačnosti až ke 4. V pondělí ráno nás čeká oblačno a místy mlhy, během dopoledne se ale začne vyjasňovat a nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.

Alexis Midnight Runners byli v polovině 80. let jednou z nejpopulárnějších britských novovolných kapel a pianista Kevin Rowland měl image sympatického irského poprockera. A poslední hit měli v roce 1985, ale pod názvem Dexys fungovali donedávna. Návrat k původnímu jménu je příloučením kapely s hudební scénou a výsledek Love je velmi hezký, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

never have nothing.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Češi se nejvíc obávají zdražování. Ve Francii zůstane po studentských protestech zavřených 500 škol a český ženský tenis má před sebou silnou budoucnost. Je tu krátký přehled zpráv a s ním vás zdraví Veronika Kuželková. Češi se nejvíc obávají zdražování, války v Evropě a ekonomické krize. Vyplývá to ze zářijového průzkumu společnosti Ipsos, kterého se účastnilo přes 1000 lidí. Mladší lidé se častěji obávají zneužití umělé inteligence a klimatických katastrof. Starší generace řeší především ekonomickou nejistotu a bezpečnost. Téměř 80% Čechů čeká, že odpovědnost za zvládání velkých krizí ponesou stát a veřejné instituce. 2/3 respondentů navíc vnímají, že předchozí krize českou společnost spíše rozdělili, než posílili. Sušené ovoce zažívá na Zlínském kraji renesanci. Sušárny právě teď jedou naplno. Nejčastěji se uchovávají na zimu hrušky, jablka a švestky. Pokračuje reportér Honza Čada.
2: Ale pozor, vedle nejčastější klasiky se dají sušit i bylinky, ořechy, borůvky nebo šípky. A to není vše. Ve Zlínském kraji se teď line vůně ze sušáren, případně místně také sušíreň i sušáreň z Vlachovic, Vrbětic, Halenkova, Provodova, Mrlínku, Rudimova i dalších míst. Zájem je značný a souvisí s častou snahou napodobit i ve stravování naše předky. Mimochodem, třeba před 100 lety se sušilo v každém druhém stavení na Vlašsku, na Slovácku nebo na Hané.
1: Ve Francii zůstane po studentských protestech zavřených 500 škol. Důvodem jsou bouřlivé demonstrace z minulého týdne, při kterých bylo podle ministerstva školství poškozeno nebo vyplněno 24 školských zařízení. Středoškoláci protestují proti zchátralým budovám, přeplněným třídám a nedostatku učitelů. Demonstrace se z pařížských předměstí rozšířily do měst po celé zemi. Podle agentury AFP Francie podobně rozsáhlé celonárodní středoškolské protesty zažila naposledy v 90. letech.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Český ženský tenis má před sebou silnou budoucnost. Myslí si to kapitánka týmu Bára Strýcová. Podle ní mohou hráčky na letošní triumf poháru Billie Jean Kingové navázat klidně už v příští sezóně.
3: Z mých zkušeností já pokaždý, když jsme to vyhráli, tak já jsem tam šla stejně hladová, jako kdyby jsme to nevyhráli vůbec. A teď to chceš

0: potvrdit a chceš jim to ukázat, že to potvrdíš a že zase na to máš a prostě já chci vyhrávat. Mě to baví a ty holky si myslím, že to chtějí taky.
1: První stovce světového žebříčku je hned 10 Češek. Nusková a Muchová jsou v elitní desítce. Máme většinou oblačno až zataženo, místy polojasno. Teploty klesnou na 11 až 6 stupňů, při menší oblačnosti až ke 4. V pondělí ráno bude oblačno a místy mlhy. Během dopoledne se ale začne vyjasňovat a nejvyšší teploty vystoupí na příjemných 18 až 23 stupňů.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Alexis Midnight Runners rozbili v polovině 80. let jednou z nejpopulárnějších britských novovolných kapel a pianista Kevin Rowland měl imič sympatického irského poprockera. Poslední hit měli v roce 1985, ale pod názvem Dexys fungovali donedávna. Návrat k původnímu jménu je příloučením kapely s hudební scénou a výsledek Love je velmi hezký, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rockzone.

0: s Europlazmou.
1: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Radio Rock Zone.
6: Muzika na tělo.
7: My computer thinks I'm gay. I threw that piece of junk away.

0: Tak doufám, že jste se krásně vyspali po víkendu, pondělí 5. října. Eliška slaví dneska svátek. Elišku tady já nemám, mám tady Viktorii. Viktorii tady mám. Těch jmen je tolik, že prostě zase úplně blbnu. Viki, pěkný ráno.
1: Krásné dobré ráno všem i tobě, Mišáku. No, jednou si zvykneš. Tak dneska máme, no zatím máme mlhavo venku, to jsem poznala cestou sem z Mladoboleslavska. Momentálně máme v Praze 8 stupňů, ale bude se to postupně vyjasňovat. A my jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Policisté na jihu Čech vyšetřují nehodu letadla. Turek napsal omluvu společnosti Seznam a na Slovensku chtějí snížit věk trestní odpovědnosti. Policisté vyšetřují nehodu letadla v Hostině na Českobudějovicku. Posádka letadla vyvázla bez vážných zranění, nikoli však parašutista. Při dopadu si poranil nohy. Podle jihočeského policejního mluvčího Metnara posádka letadla nezvládla přistávací manévr na letišti a stroj skončil mimo dráhu na travnaté části letiště. Při nehodě se poničil. Incident budou vyšetřovat s policisty také letečtí odborníci. Poslanec motoristů Filip Turek se omluvil společnosti Seznam.cz. Učinil tak na svém facebookovém profilu na základě rozhodnutí soudu za tvrzení, že zaměstnanci společnosti nahlížejí do e-mailu uživatelů. K soudem nařízené omluvě přidal vyjádření, podle něhož Seznam a jeho média přijdou o peníze od státu za mediální kampaně. Turek se za své výroky musel nedávno omluvit i ekologické organizaci Hnutí Duha. Na Slovensku se mluví o snížení věku trestní odpovědnosti. Debaty spustil tragický útok na základní škole ve Staškově. Větší přísnost na Dětinově připouští i ministr spravedlnosti. Nedávno na Slovensku mladík zabil žákyni a učitelku. Trestně ho ale stíhat není možné, přestože je obvinění z obzvláštně závažného zločinu dvojnásobné vraždy. Víc nám řekne Josef Valko.
3: Keďže útočník zo Staškova mal iba 13 rokov, za vraždy spolužiačky a učiteľky nepôjde do väzenia, ale čaká ho ochranná výchova v tzv. Polepšovni, čiže v reedukačnom zariadení. Nemôže byť obvinený a súd ho nemôže poslať do vyšetrovacej väzby. Takisto nebude potrestaný ani vo vyššom veku dodatočne, teda ex post. Zvažuje sa preto novela zákona, kde by sa takéto skutky boli zodpovední mladiství od 12. veku života.
2: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rockzone.
1: Hokejisté Třince si parádně zastříleli. V 8. kole extraligy porazili Olomouc na jejím ledě 9-0. Vytvořili tak nový rekord extraligy, protože vyhráli na úvod sezóny všech 8 zápasů s plným bodovým ziskem. Na rekordním výsledku této sezóny se podílelo 9 různých třineckých střelců. V dalších zápasech Mladá Boleslav prohrála v Liberci 3-5, Karlovy Vary udolali Plzeň 4-1, Hradec Králové zvítězil na Vítkovicemi 3-2 a stejným výsledkem porazilo Kladno Litvínoch a na závěr Pardubice vyhráli nad pražskou Spartou 6-4. Tak jsme se dočkali, z Bruce Dickinsona bude i herec. Zpěvák Iron Maiden kývnul na nabídku zahrát si ve filmu. Ten nemá zatím jméno, ale sám muzikant prozradil, že se jedná o cosi jako snímek Karate Kid. Jenom karate se tam nahradí moderním šermem. Ten je velkým koníčkem tohoto hudebního barda a právě filmař, se kterým chodí šermovat už skoro 40 let, mu roli nabídl. Problém je jenom jeden, film zatím nemá zajištěné finance. Teď se to ale možná hodně rychle změní. No a opakuji, že dneska nás čeká slunečný den, i když to zatím nevypadá.

0: Dá nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Já se na to těším a přeji krásné dobré ráno všem.
1: Tobě taky dobrý ráno. Dobrý ráno i řidičům za vjezdem z Klatov směrem na Plzeň. Je tam nehoda dvou osobních aut a osobní se zvěří na trase z Jihlavy na Polnou u Měšína.
2: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.
1: První výkop teda za námi, no a my si dáme Red Hot, čili Peppers, budou Steppenwolf, budou U2, bude toho víc. 6.04.

0: Rapid Wolf, no a 6 hodin 20 minut, to je čas na další dopravní informace, jinak venku ty teploty opravdu jako, no, ještě příjemnější. Takže 8, 11 stupňů, a takhle se to tak nějakým způsobem jaksi rozlišuje, no a máme většinou polojasno. Někde můžou být teda mlhy.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Což je tedy hlavně informace pro řidiče, takže na těch silnicích opatrně. Zdržení, tak to vás čeká na jižní Moravě, pomalu se jede na D1 z Vyškova na Brno. Je to mezi 210. a 206. kilometrem, postojíte si na trase z Uherského Brodu do Brna u Slavkova a taky budete popojíždět na 43. ze Svitav na Brno mezi Lažany a Kuřimí. Bouralo se na silnici 38 z Mladé Boleslavy do České Lípy. U Bělé pod Bezdězem srazil nákladňák srnu a zpomaluje to v obou směrech. Hodně plný je hraniční přechod na D5 u Rozvadova ve směru na Norimberg. No a v Praze si už postojíte na Liberecké ve směru do centra. Tak šťastnou cestu!
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
4: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
3: Blue! First Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
5: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
6: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz.
8: Vybavujete domácnost?
9: Jo.
8: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
10: Je, to Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
11: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland, puky pomáhají.
12: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
13: S Rockzonem na DABu i na deštnou se vyhrabu.
14: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na rádiu Rockzone.

0: počasí se nám bude měnit tento týden, protože už ve čtvrtek očekáváme nějaký deštivý přehaňky. K tomu se vydáme za chviličku, taky tady budou Vanastovy věci, no taky tady bude poklad českýho ráje. Je tu Vicky, dáme si fleše.
1: Přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Pěkný ráno.
2: Krásné dobré ráno. Změnu ve financování asistentů pedagoga na základních školách projedná na dnešním zasedání vláda Andreje Babiše. Kabinet by se měl také po měsíci vrátit k návrhu nové státní kulturní politiky, který kritizovali profesní asociace Sdružení platformy i odbory. Česko si dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla, dramatika, disidenta, politika a jedné z nejvýraznějších osob novodobé historie země. Vzpomínkové akce, debaty či happeningy po celé republice se konaly už o víkendu a pokračovat budou v dalších dnech. Švédský Karolínský institut oznámí nositele Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství. A nejlepší český fotbalista sezóny dnes převezme zlatý míč.
1: Radio Rock Zone. Tak mi to teda nandej, nandej.

0: Světový den učitelů, Světový den architektury a taky Eliška, Elza a nebo Dálie slaví svátek. Máme pondělí 5. října.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A my se jdeme podívat na to, co se děje na silnicích, protože opět samozřejmě budeme mít někde štosy aut. V Kostelci, pozor do Jihlavy u Hosova, osobní auto s dodávkou na Strakonicku mezi Sousedovicemi a Mutěnicemi, osobní auto se Srnou. D1, pozor, 203. kilometr, směr od Vyškova, stojí poruchané osobní auto a dbejte tady zvýšené opatrnosti. Na mnoha místech samozřejmě mlhy, takže i tady opatrně a svítit, jak máte. No a 6.38, jdeme na to počasí.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Počasí ještě nějaký ten den budeme mít celkem takové přívětivé. Máme takové to babí léto, jak se říká, a tak tomu bude i dnes, ty teploty do 23. Zpočátku sice bude většinou oblačno a ráno a dopoledne mlhy, ale během dne se všechno rozpustí a odpoledne a večer na většině území i vyjasnit se má obloha tedy. Jinak na úterek očekáváme skoro jasno, teploty do 24.
2: Dexys Midnight Runners byli v polovině 80. let jednou z nejpopulárnějších britských novovolných kapel a pianista Kevin Rowland měl image sympatického irského poprockera. A poslední hit měli v roce 1985, ale pod názvem Dexys fungovali donedávna. Návrat k původnímu jménu je příloučením kapely s hudební scénou a výsledek Love je velmi hezký, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Nasledujeme, jak jedete, tak jak to vypadá v Praze. Lenko, hezký ráno.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. V Praze začíná pondělní ranní špička, tvoří se kolony na tradičních místech, jako je východní a Štěrboholská spojka ve směru na Smíchov mezi Běchovicemi a Štěrboholi. Kolona popojíždí také na plzeňské D5C od Rudné od 5. kilometru až na pražský okruh Kořechu na 19. kilometr. Se silným provozem a se zdržením počítejte na pražském okruhu i ve směru z Modletic z Kruziny, a to mezi Lohkovem a Ořechem. Z Global Assistance Lenka.
1: Veselo je na 38. mezi Mladou Boleslaví a Českou Lípou. U Bělé pod Bezdězem se srazilo několik vozidel, stojí se v obou směrech, takže tam opatrně. Z Kostelce do Jihlavy u Hosova, osobách s dodávkou, no a projíždí se tady Kyvadlově. I tady se ale tvoří kolona.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Kdy naposledy si vězl v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta. Stavebniny DEK přináší mega akci 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz. Usnula?
3: Asi jo.
0: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
3: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
0: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
9: Přímo bychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
8: A co je Chytrárt?
9: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
8: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
10: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: S Rockzonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
14: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Podvod s placenými SMS má obří rozměr. V minulých letech se nachytala celá řada lidí, ale také naši poslanci. Nechtěné předplatné 99 korun týdně se objevilo u zákonodárců napříč politickým spektrem. Podvod se podle serveru novinky.cz týká přinejmenším tisíce Čechů, kteří o ničem nevěděli. Samotné premium SMS nejsou podvod. Jde o platební nástroj, kterým jde prostřednictvím mobilního operátora nahradit služby třetích stran. Problém nastává ve chvíli, kdy člověk nevědomky aktivuje pravidelné předplatné, zatímco si myslí, že potvrzuje něco jiného. Platba se pak opakuje a objeví se ve vyúčtování mobilního operátora. Za rok při nepřetržitém účtování představuje více než 5000 korun. Vojáci chtějí získat nové bojové mediky. Vojenská akademie ve Vyškově hledá experty pro nový kurz, který má posunout výcvik medicíny přímo na bojišti na vyšší úroveň. Její mluvčí Martin Kresta si myslí, že je potřeba připravit se na 21. století.
1: Chceme reagovat na zkušenosti z moderních konfliktů, třeba na hrozby bezpilotních prostředků nebo specifika evakuace raněných přímo z ohroženého prostoru. Proto teď rozšiřujeme náš tým a hledáme nové instruktory.
0: Největší zájem je ve Vyškově o pokročilé kurzy bojové první pomoci. Ty se konají 10x za rok a projde jimi ročně až 180 lidí. Americká vesmírná společnost SpaceX chystá změny. Přejmenuje divizi SpaceX AI zaměřenou na umělou inteligenci na SpaceX SI. Uvedl to šéf firmy Elon Musk. Učinil tak poté, co americký prezident Donald Trump začal pro umělou inteligenci prosazovat označení superinteligence. Minulý týden používání tohoto termínu nařídil americkým federálním úřadům.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: V Česku se dozvíme jméno nejlepšího fotbalisty sezóny. Po podzimní polovině ankety Zlatý míč vede ofenzivní záložník Lyonu Pavel Schulz, který tak má nakročeno v obhajobě prvenství. 25-letý fotbalista porazil v úvodní polovině hlasování o 19 bodů útočníka Patrika Šika z Leverkusenu. Na třetím místě figuroval s větším odstupem slavistický středopolař Lukáš Provod. Ve Zlatém míči se hlasuje dvoukolově. Novináři vždy vybírají nejlepší jedenáctku za podzim i jaro a celkový vítěz vzejde po sezóně ze součtu obou částí. Rekordmanem ankety je brankář Petr Čech s 12 prvenstvími. Kamil Střihavka oslaví 40 let na scéně. A samozřejmě to bude velké. Hlavním bodem oslav bude jeho podzimní turné, které startuje 30. října v Liberci, pokračovat bude v Hradci Králové, Kolíně, Brně a Ostravě a vyvrcholí 28. prosince v pražském Lucerna Music Baru. Tam ho doprovodí jeho kapela Leaders, ale společně s Michalem Pavlíčkem a Otou Balážem hodlá oživit alespoň pro tenhle den také se skupení BSP. A dneska nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Zpočátku máme oblačno, někde jsou mlhy, ale nebojte se, oblačnost bude ubývat. Odpoledne a večer na většině území bude jasno.
3: No jasno, nebudete mít kolem Barrandovského mostu, protože já koukám na záběry z televizních obrazovek, tak tam je taky mlha. Na Chrudimsku mezi Hlinském a Vortovou došlo ke střetu dvou osobních aut. Vy hlavně opatrně, ať to dobrzdíte. Ať někomu nenajedete do prdelky.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.
3: Jako mít zase z jednoho auta dvě auta, proč ne, že jo? 703

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak co, jaký jste měli víkend? Já doufám, že v pohodě, víkend jste přežili. No a teď třeba někdo boural. Tak jdeme se podívat na dopravu. Jak to vypadá aktuálně v tuhle tu chvíli? Máme 7 hodin a 19 minut. Dopravu nám přiblíží opět Lenka. Co víš, ahoj?
2: Čau Mišáku, hezké ráno. V Libni v Zenkově ulici od bočky k nemocnici Bulovka uvízl v křižovatce kamion. Blokuje provoz. Popojíždí se od Alberta na Horňátecké ulici směrem z Chaber. Ve Strakonické ulici za sjezdem z Barandovského mostu směrem na Smíchov bourala dvě osobní auta. Počítejte se zdržením. Praze 4 ve Výstavní ulici u křižovatky s Vězdoslavovou se srazila dvě osobní auta. Global Assistance, Lenka.
1: Bacha na mlhy, ty jsou samozřejmě. Hromadná nehoda komplikuje provoz na D1, 28. kilometr na Prahu. 6 aut a kolona zatím přes 4 kilometry. Vážná nehoda překáží stále na 38. Je to mezi Mladou Boleslaví a Českou Lípou. U Bělé pod Bezdězem zasahují záchranáři u srážky několika vozidel. Na 25. kilometr D46 u Prostějova směrem na Olomouc osobák s nákladňákem.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Zlato, co máš dneska v plánu?
5: No přece všechno.
6: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
7: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
8: Už žádný, mami, restartuj to.
9: Už se mi nesekne při penaltě.
10: Už nespadne, když páříme s klukama.
7: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
12: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
11: Dnes musíte vybrat.
12: Mám tady pro vás předvýběr a
11: rozšíříme
12: výběr. Dvojnásobíme investice.
13: Přijmete to riziko?
11: Ale je to na vás.
12: Váš názor? Váš názor?
14: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
15: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
16: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
17: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
18: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
19: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
2: Kufr zbalanej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
4: Hit sezóny na rádiu.

0: Relax, 7 hodin 30 minut.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: A dáme si fleše. Vicky, hezky ráno.
2: Dobré ráno všem. Silničáři otevřeli po opravě 7 kilometrů dálnice D11 u Chlumce nad Cidlinou na Hradecku. U soudu v Ostravě stane bývalý poslanec Petr Wolf obžalovaný za to, že se vyhýbal vězení za dotační podvod. Za podvod dostal 6 let za Mřížemi, před uvězněním ale utekl do Paraguaje, za což může dostat další 2 roky. USA po incidentu stáhly všechny své bombardéry z britské letecké základny Fairford. Učinili tak po incidentu, který britské úřady vyšetřují jako možný teroristický útok na základnu využívanou Američany k útokům na cíle v Íránu. Vsetín v dohrávce třetího kola první hokejové ligy přišel v Havířově na poslední chvíli o vítězství a podlehl 3-4 po samotných nájezdech. Valaši prohráli poprvé v sezóně a tabulku vedou o 4 body před B týmem Pardubic.
1: Radio Rock Zone.
0: No a tady je Venda. Pěkný ráno, 7.31. Venku teploty 8-11 stupňů.
3: Před bouřkou a město

0: A jdeme dál.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak samozřejmě kolony už máme, takže na některých místech máme mlhy, takže pozor hlavně na dobržďování. Nechte si nějakýho fóra. Na Kladensku v Unhošti, Pražská ulice, 2 osobní auta. Praha Východ, výjezd z Říčan směrem na D1. Je to Říčanská na křižovatce s Rooseveltovou. Na kruhovém objezdu 2 osobní auta, provoz je tady omezen, takže počítejte se zdržením v kolonách. No a na Chrudimsku mezi Hlinskem a Vortovou došlo taky k nehodě 2 osobních aut, takže i tady samozřejmě nohu z plynu. Pojďme dál, D35, Učbánova na Hradec, je tam ráčen na silnici, je to 169. kilometr. No a ještě D1 z Ostravy na Olomouc, bacha, je tam poruchaný auto na 331. kilometru.
1: Dexys Midnight Runners byly v polovině 80. let jednou z nejpopulárnějších britských novovolných kapel a pianista Kevin Rowland měl imič sympatického irského poprockera. A poslední hit měli v roce 1985, ale pod názvem Dexys fungovali donedávna. Návrat k původnímu jménu je příloučením kapely s hudební scénou a výsledek lav je velmi hezký, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: No je vidět, že dneska je veselo na silnicích, protože spousta dopravních nehod. 7.49, Eliška slaví dneska svátek a tak doufám, že...
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Třeba nějaká ta Eliška si nechá vysvětlit bacha na těch silnicích. Tak Lenko, ahoj. Nejdřív tedy si dáme informace z Global Assistance.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. V Libni v Zenkově ulici u odbočky k nemocnici Bulovka uvízl v křižovatce kamion, blokuje provoz. Očekávejte zdržení od Proseka, od Vysočan i od Bohnic. Na Praze východ na výjezdu z Říčan směrem k dálnici D1 v Říčanské ulici u křižovatky s Rooseveltovou na kruhovém objezdu se ztratila dvě osobní auta a provoz je tam částečně omezený. Global Assistance, Lenka.
0: Hromadná nehoda pořád překáží na D1 ve směru na Prahy, je to u Chocerad, 28. kilometr. Je tam v sobě 6 osobních aut, kolona přes 5 kilometrů a narůstá. Nehoda osobáku s nákladňákem brzdí provoz na D46 na 25. kilometru u Prostějova směrem na Olomouc, takže tam taky pozor. Mezi Kostelcem na Hané a Prostějovem u Smržic nehoda osobního auta s dodávkou. No a ještě trasa z Kralup nad Vltavou na Velké přílepy, je to za Turskem, taky dopravní nehoda. Bacha na ty ranní mlhy.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone. Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
4: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová folie Dek Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. Více na Dek.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
10: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
9: A co je Chytrárt?
10: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
9: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
11: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
12: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rock Zone.
0: No a ještě dáme další zpravodajství, přijdou ještě Scars on Broadway a taky Hard Fire.

0: pokud byste chtěli vyrazit na nějakou hudbu, tak třeba v Bílině v klubu Moskva zahrají portugalští El Saguaro s unikátním mixem 70-kového hard rocku. A my jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Babí léto vydrží v Česku do čtvrtka. Senior v Brně měl na zahradě minometní granát a americká FBI zatkla ženu pro špionáž. Tento týden můžeme pomalu vyhlížet déšť. Babí léto vydrží zřejmě do čtvrtka, bude až 24 stupně Celsia. Už se ale zatáhne a objeví se déšť nebo přehánky. V pátek se také výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů. I o víkendu budou teplotní maxima pod 20. Provázet nás budou přehánky, místy i četnější, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Nečekaný objev přerušil práci 70-tníka z Brna. Ten na svém pozemku u chaty v městské části Bystrc bojoval s pařezem. Přitom si všiml, že v hlíně leží podezřelý předmět. Vypadal jako nevybuchlá munice. Senior neváhal a zavolal strážníky. Ti jeho potvrzení potvrdili. Podle policejního mluvčího Gianema se zřejmě jedná o minometní granát. Na místo dorazili policisté z pyrotechniky. Ti nález odborně zabezpečili. Americké úřady v neděli zatkli ženu z Kalifornie, kterou obvinili ze špehování syna tchajvanského prezidenta na příkaz Číny. Informovala o tom dnes agentura Reuters odvoláním na FBI. Fan Ching-chang, známá také jako Heather, byla v neděli zatčena na mezinárodním letišti v Los Angeles před plánovaným odletem do Číny, uvedl FBI v prohlášení. Americké úřady 34-letou ženu v kalifornské Irvine obvinili z toho, že působila jako neregistrovaná agentka cizí vlády. Žena podle FBI sledovala syna tchajvanského prezidenta Lai Ching-te. Úřad přímo neuvedl jméno osoby, na kterou se zaměřovala. Později to však deník uvedl New York Post.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Fotbalová reprezentace se už připravuje v Londýně. Zítra se tam svěřenci trenéra Santi Denny utkají v dalším zápase Ligy národů s domácí Anglií. Přímo z Londýna nám řekne víc Tomáš Zemánek.
2: Hezký den ze čtvrti Wembley, adresy slavného národního stadionu. Českou reprezentaci tady dneska od 6 hodin odpoledne čeká předzápasový trénink a osahání si prostředí před 90-tisícovými tribunami. Trenér Santi Denia se musí vypořádat i s absencemi v obraně. Do Londýna s týmem sice přiletěl kapitán Ladislav Krejčí, ten si ale s červenou kartou nezahraje. A do letadla už ani nenasedal zraněný Štěpán Chaloupek. Protože oblast Wembley je od centra poměrně daleko, já se dneska vydám na průzkum a v příštích vstupech popíšu, co dalšího, kromě tohohle slavného stadionu, tohle místo vlastně nabízí.
0: Tony Iommi z legendárních Black Sabbath získal významné britské vyznamenání. V rámci letošních narozeninových poct krále Karla III. Byl jmenován členem řádu britského impéria, a to za zásluhy o hudbu a charitativní činnost. Iommi ocenění označil za neuvěřitelnou poctu. Muž, který pomáhal položit základy heavy metalu, tak teď získal uznání i od britské monarchie. Dnes by nás měl čekat většinou slunečný den, maximální teploty 18 až 23 stupňů. Tak se máme na co těšit.
3: No, máme se na co těšit taky, co se týče dopravy, protože furt se nám něco děje. D56, 43. kilometr od Ostravy na Frýdek, 2 osobní auta. Z Plzně do Písku, 2 osobní auta. D56, tam bacha, je tam taky mlha, takže opatrně. A na Praze západ do velkých přílep od Turska, tady havárie dodávky.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
3: Na ty mlhy si budeme muset zvykat teďka v tomhletom období 8 hodin 4 minuty a vy tady máte Lennyho Krevice, přijdou Queeni a přijdou taky Atrey.

0: tahle teplota zůstává stále poměrně nízko, je to kolem 7-10 stupňů. Je tady velká pozvánka, je to 40 let od jednoho z nejslavnějších koncertů všech dob, protože v červenci 1986 dorazili Queeni na vrchol své slávy v čele s Freddie Mercurym, a to bylo v Budapešti, aby na NEP stadionu zahráli pro 80 tisíc diváků. Ten záznam toho koncertu uvidíte právě ve středu 7. a potom 7. tedy v sobotu 10. v některých kinech, tak se když tak...
1: Pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
0: Podívejte se, kde kolem vás se bude promítat.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: A protože všichni jezdí bezpečně, podíváme se, jak se jede, Lenko.
2: Čau Mišáku, hezké ráno. Na Praze západ na trase z Kralup s Vltavou na velké přílepy za Turskem blokuje provoz nehoda, počítejte se zdržením. Na Ládví ve Střekovské ulici na úrovni základní školy došlo k havárii dvou osobních aut, počítejte s omezením. V Petrovicích v Belově ulici došlo také ke střetu osobního auta s chodcem. Na městském okruhu v Blance probíhá regulace provozu, očekávejte zdržení od Proseka, od Libně nebo od Smíchova. Z Global Assistant Lenka.
1: Z Plzně na Písek za Blatnou bacha, jsou tam v sobě dva osobáci, počítejte s omezením, je tam policie. D56 od Ostravy na Frýdek, je to 43. kilometr, tam jsou v sobě taky dvě osobní auta, takže očekávejte i tady zdržení. A ještě zpátky se vrátíme do Teplic, Plynárenská ulice, je tam poškození trolejbusu, takže bacha, počítejte s omezením provozu.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice, Kotobuzi 330, Čestlice.
4: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy, too comfortable to take off.
7: Chce se mi těsnit. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním, já ne. Ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
8: Pomáháme s Europlazmou.
9: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
11: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
13: Možná ti chybí kafe, možná víkend, možná někdo. A možná jenom jedna konkrétní píseň. Objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na Rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na Rádiu.

Ne, já už vám teďka nabídnu hosta, který tady bude ve čtvrtek po 13. hodině v pořadu Odposlech Toma Fredeho. Bude to Vojta Závěský, znáte ho jako Vojtána. Ano, ten si taky švihnul jednu skladbičku s Tomášem, s kapelou Imodium. Tak all inclusive. Takže ve čtvrtek ve 13 hodin, Vojtáno.

0: jinak Vojtáno vydal novou desku, šťastný, na obalu, krásný, prase, tak se již tak podívejte, no a ve čtvrtek po 13. hodině od poslechu.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: No a my jsme tu zase, takže Vicky, pěkný ráno.
2: Dobré ráno. Společnost Seznam.cz nepovažuje omluvu poslance motoristů Turka zveřejněnou na Facebooku za naplnění povinnosti dané soudem a čeká na písemnou omluvu. Na Slovensku se mluví o snížení věku trestní odpovědnosti. Více si řekneme ve zprávách celou. Nejméně jednoho mrtvého a několik raněných si během noci vyžádal ruský útok na Charkov. Oznámil to starosta druhého největšího ukrajinského města Ihor Terechov. Lukáš Dostal pomohl v NHL hokejistům Anaheimu 29 zákroky k výhře 3-2 v prodloužení nad Floridou a připsal si vítězství i ve druhém startu sezóny.
0: No a vy tady samozřejmě budete mít taky čas mezi 9 a 14. To si objednáváte muziku, takže song@rockzone.cz. No a připomenu, Eliška slaví svátek. Tady jsou Cranberries.

0: A přesuneme se na silnice na 8.40.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Hromadná nehoda stále překáží na D1 na 28. kilometru Chocerad. Je tam srážka 6 osobních aut. Další bouračka brzdí provoz na D7, 3 osobní auta na 3,5 kilometru do Prahy. Ucpaný je Pražský okruh směrem k D1 mezi Zličínem, Ořechem, ale samozřejmě příjezdy veškeré, Liberecká, Povltavská na Troju, na východní části okruhu mezi Černým mostem a Štěrbohly se popojíždí taky. 2-kilometrová řada je na D10 u Staré Boleslavy směrem do Prahy. No a pojďme na Jižní Moravu, D1 z Vyškova do Brna mezi 216. a 210. kilometrem a taky na D52 u Rajhradu se taky popojíždí ve směru do Brna. Pojďme na čerstvou informaci, kterou tady mám. Na Rychnovsku je to u Křivic směrem od Ostašovic. Havarovala 2 osobní auta.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: Počasí, tak ještě užívejte to babí léto, jak máte, protože dneska bude zpočátku oblačno, někde mlhy, ale vyjasní se, teploty 18 až 23. V noci na úterý bude jasno nebo skoro jasno a bacha, teploty můžou klesnout až na 2 stupně nebo můžou být i přízemní mrazíky. Úterý potom bude jasné nebo skoro jasné s teplotami do 24.
2: Dexys Midnight Runners byly v polovině 80. let jednou z nejpopulárnějších britských novovolních kapel a pianista Kevin Rowland měl imič sympatického irského poprockera. A poslední hit měli v roce 1985, ale pod názvem Dexys fungovali donedávna. Návrat k původnímu jménu je příloučením kapely s hudební scénou. A výsledek Love je velmi hezký, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Tak začali jsme další pracovní týden, máme 5. října. Jinak prosím vás pěkně, jedna taková zásadní informace tady je, pokud máte rádi třeba pivo. Protože dneska je výročí uvaření první várky legendárního ležáku Pilsner Urquell. Takže v Plzni začíná až do 10. října Pilsner Fest, tak můžete zajít. Jinak, bez aut, jo? Bez aut. Teď už Tomáš s pořadem objednej si svůj song, takže si pište na song@rockzone.cz a my se podíváme na dopravu.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Tak D1 před Prahou, tam je opravdu ta katastrofální situace opravdu velká. 28. kilometr, je tam několik aut v sobě, samozřejmě výrazně delší zdržení je pro kamiony. Na trase ze Svita v Dolenškrouna, u Rudoltic, 3 osobní auta. Bacha na mlhy, Lenko, co víš z Prahy?
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. V Kunraticích v ulici Krále Václava 4. zasahují záchranáři u dopravní nehody, počítejte s omezením provozu. Jinak v Praze pokračuje pondělní ranní špička, nejdelší kolony jsou na Štěrboholské a jižní spojce ve směru na Smíchov. Nejdříve se popojíždí mezi Černým mostem a Štěrboholy a pak od magistrály přes Barandovský most až do Dobříské. O nic lepší situace není i na plzeňské D5 od Rudné až na okruh k Ořechu na 19. kilometr. Hodně ucpaná zůstává Liberecká do Holešoviček nebo Kobelská do Hloubětína. Z Global Assistance, Lenka.
0: A pozor, Strahovský tunel směrem na Smíchov. V koloně srazilo se tady osobní auto s dodávkou. Blokovaný je tady jeden jízdní pruh. Veselé ráno.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Kdy naposledy si vězl v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta. Stavebniny Dech přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dech.cz. Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
5: Přímo bych chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTek najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
9: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečností.
10: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
11: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor! Nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
12: Ze všech songů na světě máš jeden, který bys chtěl slyšet právě teď. Tak na něj nečekej. Objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na rádiu Rock Zone.

0: Mr. Van Halen, tedy junior Wolfgang, na Radio Rock Zone, půl minuta do devátý, pondělí 5. října, všechno krásný všem Eliškám, Elzám a taky Dalím. Světový den učitelů, tak to už tak úplně neplatí pro nás, ale dětičky by mohly aspoň na chvíli ulevit. Světový den architektury, to je věc, který já vůbec nerozumím, přesto mě fascinuje. Je tady se mnou Viktorie, ta ví daleko víc, má zprávy, čau.
1: Dobré ráno, máme 9 stupňů pořád zataženo a pokud tady mám nějaké fanoušky punku, tak můžete zajít dneska na Strahov, kde hraje kapela One Burning Match a my jdeme na všechno pod

0: Celou konstrukci pak připevnil za pomocí lepicích pásek. Případ se podařilo odhalit díky všímavým lidem, kteří plyn ucítili a zavolali pohotovostní linku. Plynárenské společnosti evidují nárůst takových zásahů. Média vyzývají politiky k odmítnutí násilí a svobodnému přístupu k informacím. Na 40 šéfredaktorů českých médií se přidalo k výzvě Základní hranice. V ní zdůrazňují, že média ani političtí představitelé nesmí podněcovat násilí nebo k němu navádět. Násilí je podle nich ve společenské diskuzi nepřijatelné. Žádají o to též směrem k příznivcům a voličům, a to v diskuzích na sociálních sítích. Výzvu média adresovali političkám a politikům na celostátní, krajské i obecní úrovni bez rozdílu politické příslušnosti. Na Slovensku se mluví o snížení věku trestní odpovědnosti. Debaty spustil tragický útok na základní škole ve Staškově. Větší přísnost na děti nově připouští i ministr spravedlnosti. Nedávno na Slovensku mladík zabil žákyni a učitelku. Trestně ho ale stíhat není možné. Přestože je obvinění z obzvláště závažného zločinu dvojnásobné vraždy. Víc nám řekne Josef Balko.
1: Keďže útočník zo Staškova mal iba 13 rokov, za vraždy spolužiačky a učiteľky nepôjde do väzenia, ale čaká ho ochranná výchova v tzv. Polepšovni, čiže v reedukačnom zariadení. Nemôže byť obvinený a súd ho nemôže poslať do vyšetrovacej väzby. Takisto nebude potrestaný ani vo vyššom veku dodatočne, teda ex post. Zvažuje sa preto novela zákona, kde by sa takéto skutky boli zodpovední mladiství od 12. veku života.
2: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
0: Trenér portugalské fotbalové reprezentace Jorge Jesus nechává otevřené dveře pro návrat Cristiana Ronalda do týmu. Hvězdný kanonýr v minulém týdnu před zápasem Ligy národů v Dánsku opustil mužstvo poté, co se dozvěděl, že má v druhém zápase v řadě začít na lavičce. Jesus ale opakovaně prohlásil, že s útočníkem žádný problém nemá a po nedělní domácí výhře nad Norskem 2-1 řekl, že Ronalda příště rád znovu povolá a bude jen na něm, zda nominaci přijme.

0: R.E.M. znovu vydají album Reveal. Učiní tak 25. výročí od chvíle, kdy poprvé spatřilo světlo světa. K původnímu 12-skladbovému albu, které obsahuje hity třeba jako Imitation of Life, All the Way to Reno nebo She Just Wants to Be, přidá kapela ještě kolekci The Black Sessions Revealed. To je vystoupení, které R.E.M. natočili pro Radio France v Paříži 7. května 2001 a které nikdy předtím ještě nevyšlo. Rozšířená edice 12. studiového alba kapely vyjde 20. listopadu u vydavatelství Kraft Recordings. Babí léto vydrží v Česku zřejmě do čtvrtka. Dnes ale maximum 18 až 24 stupňů a očekáváme, že se nám lehce vyjasní.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
2: Děkujeme pěkně a přihodím ještě rychlý info z dopravy a ta vypadá tedy následovně. Dejte pozor, Praze ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov, tam se v koloně srazilo osobní auto s dodávkou, blokovaný jeden jízdní pruh, počítejte se zdržením. Na dálnici D11 na 8. kilometru u sjezdu na Jirny směrem od Hradce Králové na Prahu narazilo osobní auto do dopravní značky, blokuje po nehodě jeden pruh, kolona má 2,5 kilometru. Tak pojďme raději za muzikou, dáme si klasiku od Kiss, dáme si ovšem taky Guns N' Roses nebo Vysáče, já vám přeju ještě jednou krásný ráno.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 9.22, tak jo, pojďme se nejdřív podívat na situaci v dopravě, kterou sleduje Lenka. A zdar, Lení.
2: Ahoj, Tome, hezké dopoledne. Na dálnici D7 na 3,5 kilometru směrem od Prahy na Chomutov zasahují záchranáři u nehody nákladního auta s osobním. Kolona má zatím necelý kilometr. Ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov se v koloně srazilo osobní auto s dodávkou. Blokovaný je jeden jízdní pruh, počítejte se zdržením od Liberecké nebo od Povotavské. V Praze dál komplikuje dopravu silná ranní špička. Kolony očekávejte na východní Štěrboholské a jižní spojce ve směru na Smíchov. Nejdříve se popojíždí od Černého mostu do Štěrbohol a pak od Krče přes Baranďák do Dobříšské. Z Global Assistance, Lenka.
1: Lení, díky za info.
0: Rock Zone, počasí.
1: Tak, co se počasí týče, tak v tuhletu chvíli 10 stupňů. Jasno, no já bych řekl, že teda spíše oblačno. Dnešek má být právě zpočátku většinou oblačný, ráno, dopoledne. Ještě taky místy s mlhami, během dopoledne se mlhy rozpustí, začne oblačnosti ubývat odpoledne, večer na většině území až do vyjasnění. Teploty stále příjemných 18 až 23 stupňů. V noci to klesne už nízko na 4 stupně v údolích, pouhé 2 stupně nad nulou. A už hrozí někde i ojediněle přízemní mrazíky. No a úterý bude jasný nebo skoro jasný, teploty 19 až 24 stupňů. Dáme si Europe.
0: Radio Rock Zone.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo teplej i v chladných dnech. V KIK teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Mohlo to být úplně normální úterý, kdyby se nevrátil. Ale je zpátky.
8: Úterní kyblík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
9: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na Rádiu.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Tento vomrknout, pěkně při pondělku, jaká je nabídka? No, velmi hubená, bych tak řekl. Tak prostě je to klasický pondělí, víme. Punková muzika dneska bude na sedmičce na Strahově, na kopci francouzští One Burning Match, taky čeští Levák. A další, no a nebo můžete do klubu Moskva, což je v Bílině, prosím pěkně. El Saguaro a jako support kapela Niobe. Asi zdá se, že mimochodem tady mám poznamenáno, že El Saguaro, kdybyste nevěděli, jsou z Portugalska a je to takový mix 70-kovýho hard rocku. Tak třeba vám to v něčem pomůže. No já už mám pro vás Bruce Springsteena nebo taky Nickelback.
2: Dexys Midnight Runners byli v polovině 80. let jednou z nejpopulárnějších britských novovolných kapel a pianista Kevin Rowland měl image sympatického irského poprockera. A poslední hit měli v roce 1985, ale pod názvem Dexys fungovali donedávna. Návrat k původnímu jménu je příloučením kapely s hudební scénou. A výsledek Laf je velmi hezký, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Ještě jedna rychlá doprava na konci téhle hodiny. Na dálnici D1 na 19,5 km směrem od Brna na Prahu stojí v levém pruhu osobák s poruchou a řidič směrem do vozovky vyměňuje pneumatiku, tedy opravdu opatrně kolem. Praha jižní spojka směrem na Smíchov před Barandákem v koloně bouralo osobní auto s dodávkou.
0: Radio Rock Zone. Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
4: Přímo bych chytrálí. S Chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je Chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
6: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
7: Tak abyste ho nepromeškali.
6: V Auto Esa máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
7: Garanci kvality i výhodného financování.
6: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto Esa právě teď a výhodně.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
9: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
10: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
11: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
12: Polední 90. Dej si to nejlepší z roku 90. let. Každý všední den od 12.

0: Slipknot, kolem kterých je poslední dobou zase celkem rušno, mají venku i novou muziku, tak poslechněte, tohle je samozřejmě naprostá klasika od nich, Psychosocial, 2 minuty do 10. hodiny, hezky pondělní dopoledne vám přeje Tomáš Frede, dorazila Viktorie, pojďme si dát zprávy, čau.
1: Hezké dopoledne, venku máme 12 stupňů a teplota šplhá až ke 23, tak doufáme, že se toho dočkáme. Pokud byste chtěli vyrazit na nějakou hudbu, tak třeba v Bílině v klubu Moskva zahrají portugalští El Saguaro s unikátním mixem hard rocku a my jdeme na všechno podstatné, co se kde děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Letošní rok je zatím třetí nejsušší v historii měření. Španělsko čekají předčasné volby a Šik podruhé vyhrál anketu Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezóny. Sucho láme rekordy. Podle Českého hydrometeorologického ústavu je letošní rok třetí nejsušší od roku 1961. Oproti průměrným hodnotám z let 1991 až 2020 napršelo o 150 mm méně. To znamená, že v Česku chybí v průměru 150 litrů na metr čtvereční. Nejvíc srážek oproti normálu chybí zejména v jižních částech Česka, ale srážkový deficit je na celém území. Nejméně zatím pršelo v Jihomoravském kraji, kde spadlo od začátku roku necelých 300 mm, naopak nejvíce v kraji Libereckém. Vojáci chtějí získat nové bojové mediky. Vojenská akademie ve Vyškově hledá experty pro nový kurz, který má posunout výcvik medicíny přímo na bojišti na vyšší úroveň. Její mluvčí Martin Kresta si myslí, že je potřeba připravit se na 21. století.
3: Chceme reagovat na zkušenosti z moderních konfliktů, třeba na hrozby bezpilotních prostředků nebo specifika evakuace raněných přímo z ohroženého prostoru. Proto teď rozšiřujeme náš tým a hledáme nové instruktory.
1: Největší zájem je ve Vyškově o pokročilé kurzy bojové první pomoci. Ty se konají 10x za rok a projde jimi ročně až 180 lidí. Španělsko čekají předčasné volby. Prohlásil to dnes ráno španělský premiér Pedro Sánchez s tím, že se budou konat v neděli 29. listopadu. V krátkém prohlášení z vládního paláce řekl, že chce rozšířit levicovou a progresivní koalici, která vládla ve Španělsku v posledních letech. Sánchezova vláda čelí kritice kvůli krizi bydlení. V posledních dnech se v zemi konaly četné demonstrace.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Nejlepším fotbalistou v Česku je Patrik Šik. Vyhrál novinářskou anketu Zlatý míč. 30-letý kanonýr Leverkusenu v jarní části hlasování smazal ztrátu na podzimního vítěze Pavla Šulce a loňského obhájce trofeje nakonec porazil o 19 bodů. Na třetím místě skončil reprezentační kapitán Ladislav

0: Saša Ptáčková.
1: Elegantní lékařka Ingrid provádí v zapadlé komunistické nemocnici 80. let sterilizace romských žen, aniž by plně chápali jejich důsledky.
2: Cikáry sterilizujeme laparoskopicky. Něčeva jich rezať.
1: Sterilní rutinu ale naruší přátelství s bezprostřední sanitářkou Agátou.
3: Šla mi jedna matka a vůbec nevím, co mám spravit.
1: To Ingrid přiměje otevřít oči a začít zpochybňovat krutý systém, kterému do té doby slepě sloužila.
0: Zatím máme sice oblačno, ale během dopoledne se rozpustí oblačnost a čeká nás slunečný den. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupně, slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu.
4: Děkujeme krásně a pojďme zpátky k muzice. Dáme si tentokrát Korn, U2 nebo AC/DC. Hezký dopoledne.
5: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 10.18, tak dáme další dostaveníčko s Lenkou, která sleduje pražskou dopravu. Leni, jak to vypadá teď? Čau.
2: Ahoj, Tome, hezké dopoledne. Na Kobyliském náměstí směrem do centra došlo ke srážce osobního auta s vozidlem policie. Počítejte s omezením provozu a s kratším zdržením. Na Pražském okruhu na 22. kilometru směrem na letiště bouralo osobní auto s nákladním. V Patočkově ulici směrem do centra před vjezdem do Blanky bourala dvě osobní auta. A v ulici za ženskými domovy u křižovatky Sestrou Pežnického se srazilo osobní auto s autobusem. A ucpaná je stále Liberecká do Holešoviček z Global Assistance. Lenka.
1: Lenko, díky, pojďme zpátky za muzikou, dáme si Foo Fighters.
0: Radio Rock Zone.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
5: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Pomáháme s Europlazmou.
7: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1 000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
11: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

0: je krátce po půl jedenáctý, využiju čas, pozvu vás na další díl pořadu Odposlech Toma Fredo, který ani tento týden samozřejmě vás nemine, budete mít zájem. No a mým hostem pro tento týden bude člověk, se kterým tedy má kapela má naplánované turné, tedy krom toho, že je to hudebník, je to vlastně rapper, ale taky třeba stand-up komik a herec Vojtěch Závěský alias Vojtáno. Znáte ho, máme i společný song a ten si teďka dáme.
1: Radio Rock Zone. Dexys Midnight Runners byli v polovině 80. let jednou z nejpopulárnějších britských novovolných kapel a pianista Kevin Rowland měl image sympatického irského poprockera. A poslední hit měli v roce 1985, ale pod názvem Dexys fungovali donedávna. Návrat k původnímu jménu je příloučením kapely s hudební scénou a výsledek Love je velmi hezký, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: David Bowie, kdo by to bylo řek? The Gin Ginny na Radio Rock Zone. Dáme ještě jednu dopravu.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak, pojďme se na to podívat. D7, 3,5 km směrem od Prahy na Chomutov zasahují záchranné složky u nehody nákladňáku s osobákem. Počítejte s omezením. No a na trase z Brna do Svitav u Lipůvky zasahují záchranné složky u nehody osobního auta s nákladním. Projíždí se kyvadlově, v obou směrech vás čeká kratší zdržení.
1: Radio Rock Zone.
2: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
3: Přímo bychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
2: A co je chytrárt?
3: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
2: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
4: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na DEK.cz.
9: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
10: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
11: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxlekynapředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
12: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
13: Polední devadesátky. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.

0: 11. přesně, jak jsme se doklokotali společně se Sabaton do 11. hodiny. Krásný pondělní dopoledne vám přeje Tomáš Frede, jistě vám krásný dopoledne popřeje Viktorie, která dorazila a má další zprávy. Přeji!
1: Krásné dopoledne.
0: No, to říkal.
1: No, je to tak. Máme 15 stupňů, ubývá nám oblačnost a těšíme se na to, že se třeba dočkáme 23 stupňů. My, pokud bychom chtěli vyrazit někam za muzikou, můžeme například zavítat do Kafe v lese, kde hraje pražská kapela Adventures a jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Uvězněný Čech v Rusku je na svobodě. Slovensko potvrdilo katarální horečku ovcí a hokejisté Třince mají nový rekord extraligy. Čech odsouzený v září ruským soudem na 13 dní do vězení je pro

0: základních a středních škol jdou do akce Zdraví, také v Městském domě dětí a mládeže Astra. To spektrum akcí je letos opravdu přepestré, stihnout se dá například vyšetření kožních znamének, nácvik první pomoci, měření krevního tlaku nebo unikátní trénování paměti. A zapomenout nechci na pestrou škálu pohybových aktivit, aneb staré známé Buď fit, budeš zdrav.
1: Slovensko potvrdilo první dva případy katarální horečky ovcí. Nález je potvrzený ve dvou schovech. Jedno z ohnisek nákazy je v okresu Čadca, který leží nedaleko hranic s Českou republikou, další pak v okrese Žarnovica na středním Slovensku. Oznámila to dnes slovenská veterinární správa. Slovensko bylo podle veterinářů jednou z posledních zemí, kde se nákaza dosud nevyskytla. Zvířata v obou chovech nejevila příznaky onemocnění, ale potvrdila to laboratorní vyšetření. Do Česka se katarální horečka ovcí vrátila počátkem září 2024 po 15 letech.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Hokejisté Třince si parádně zastříleli. V 8. kole extraligy porazili Olomouc na jejím ledě 9-0. Vytvořili tak nový rekord extraligy, protože vyhráli na úvod sezóny všech 8 zápasů s plným bodovým ziskem. Na rekordním výsledku této sezóny se podílelo 9 různých třineckých střelců. V dalších zápasech Mladá Boleslav prohrála v Liberci 3-5, Karlovy Vary udolali Plzeň 4-1, Hradec Králové zvítězil na Vítkovicemi 3-2, stejným výsledkem porazilo Kladno Litvínov a Pardubice vyhráli nad pražskou Spartou 6-4.

0: Slyšíte správně, Greta Van Fleet poprvé dorazí do České republiky. Americká rocková čtveřice zahraje 22. května příštího roku v pražské O2 aréně. Koncert bude součástí turné Into the Beginning, na kterém kapela představí i nové album Palace for the People. A nebude na to sama. Jako speciální host vystoupí sesterské duo Larkin Poe. Do Prahy formace dorazí téměř 15 let po svém vzniku. Bratři Kiškovi společně s bubeníkem Dannym Wagnerem se postupně z klubu propracovali až do světových arén. Za From the Fires navíc v roce 2019 získali Grammy za nejlepší rockové album. Vstupenky jdou do běžného prodeje 9. října. Na většině místech dneska očekáváme slunečný den, maximální teploty 18 až 23 stupňů. Toč je?
1: No tak jo, v tom případě dáme další muziku, tentokrát to budou Papa Roach, Red Hot Chili Peppers nebo R.E.M.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tento omrknout je ještě jedna zpráva, nebo zprávy, informace z dopravy. Od Lenky, Leni, jak to vypadá teď? Čau.
2: Ahoj Tome, hezké dopoledne. V Hartigově ulici u křižovatky se spojovací směrem do centra se srazila dvě osobní auta a provoz je částečně omezený. Počítejte s menším zdržením. Nehoda komplikuje dopravu v Povltavské ve směru k tunelům před sjezdem do Holešoviček. Kolona je od Libně. Z Global Assistance, Lenka.
1: Leni, díky za info. No a my si dáme Linkin Park nebo The All American Rejects.
0: Radio Rock Zone. 90. k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Radio Rock Zone. Hit sezóny na Radio Rock Zone.

0: Linkin Park, jak živák na Radio Rock Zone, a dokument Linkin Park samozřejmě taky v kinech, tak na tom mrkněte, stojí to za to.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Pojďme toho mrknout, v tuhle chvíli 16 stupňů, jasno, já to furt vidím teda spíš na to oblačno, ale jasno až polesno by opravdu mělo být po zbytek dne. Odpolední maxima až 23 stupňů, v noci to klesne ke 4, no a úterý by mělo být jasný nebo skoro jasný, opět ráno a dopoledne se místy zejména v Čechách budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, teploty do 23.
1: Radio Rock Zone. Dexys Midnight Runners byli v polovině 80. let jednou z nejpopulárnějších britských novovolných kapel a pianista Kevin Rowland měl image sympatického irského poprockera. Poslední hit měli v roce 1985, ale pod názvem Dexys fungovali donedávna. Návrat k původnímu jménu je příloučením kapely s hudební scénou a výsledek live je velmi hezký, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 11.38, rychlá doprava na závěr tyhletý hodiny. Na výjezdu z Opavy směrem na Ostravu se srazilo osobní auto s nákladním, provoz je částečně blokovaný. Na Semilsku mezi Harachovem a Rokytnicí nad Jizerou narazilo osobní auto do svodidel, vozovka je průjezdná jenom jedním jízdním pruhem. No a kolona se sice netvoří, ale dejte bacha, v Olomouci v Tovární a poblíž křižovatky s Jeremenkovou, tam se srazila dvě auta a blokují dopravu v jednom pruhu.
0: Radio Rock Zone.
2: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
3: Přímo bychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
2: A co je chytrárt?
3: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
2: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
4: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
5: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
6: Jo.
5: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
6: Co mě zrovna napadne?
7: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
2: Vybavujete domácnost?
8: Jo.
2: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
9: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
11: 25 kg Primalexu Plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
12: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
13: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8-letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
14: S Rockzonem na dabu i na deštnou se vyhrabu.
2: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rock v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: ano, fanoušci kapely Gratafan Fleet se konečně dočkali. Kapela poprvé přijede do České republiky, a to příští rok 22. května hned do O2 Areny. To jen pro úplnost. Teď Gratafan Fleet na rádiu Rockzone. Něco málo do 12. Krásný pravý poledne, dobrou chuť, dobrý pití. Tohle všechno vám přeju. Mé jméno je Tomáš Frede, je tady se mnou taky Viktorie a má další zprávy. Čau.
1: Au. Krásné poledne.
0: Zjebnul.
1: Tomáš se tady přizabil.
0: Do brňavky. No, myslím tady na to obědování, no.
1: No, tak, nemáš tady vonět. Dnešní nejvyšší teploty je 18 až 23 stupně. Oblačnost už nám ubývá, protože venku vidím slunce. Pokud byste měli, mimochodem dneska, chuť na pořádnou punkovou nálož, tak třeba na Strahově zahraje kapela One Burning Match. A my jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Volby se spojí s referendy o větrnicích. Česko si připomíná 90 let od narození Václava Havla. Marie Bousková na turnaji v Pekingu dobojovala. Tak já začnu sama. V regionech se čím dál víc debatuje o větrných elektrárnách. Nadcházející volby totiž sebou ve 20 obcích Česka přinášejí i místní referendum o jejich výstavbě. Mimo jiné například v Kamenné Horce na Svitavsku, Petrovicích, na Rakovnicku nebo v Horním Benešově na Bruntálsku. Podle odborníků z oboru ale spoušti lidem chybí správné informace. Víc nám poví Tomáš Kabát.
3: Předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa vypozoroval, že nejčastěji větrné elektrárny odmítají ti, co s nimi nemají žádnou zkušenost.
4: Bojí se, že větrník škodí, nebudou kvůli němu spát, ale z té praxe víme, že pokud lidé to poznají na vlastní kůži, tak že to neškodí a že i ta větrná elektrárna nám ani na pohled možná až tak nevadí, protože si uvědomujeme, že to je elektřina vlastně zadarmo.
3: Zakladatel společnosti Noho, která větrné parky projektuje a staví, Ondřej Ludvík, poukazuje na to, že i vývoj větrníků jde výrazně kupředu. Jsou teď výkonnější a tiší.
5: Mají tolik druhů senzorů, že dá se pracovat vlastně se všema aspektama, včetně toho hluku. Například generátor ve své optimální výrobě může vyrábět 7 MW, ale my jsme schopni jeho výkon snížit i na 4 MW. Ve chvíli, kdyby byly takový podmínky, kdybychom potřebovali mít ochranu, co se hluku týče, tak jsme schopni ten výkon snížit a aktivně ho řídit.
3: S čím se však nic nedá dělat, je změna krajiny kvůli větrníkům.
1: Česko si dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla. Po celé republice se k výročí konají debaty, divadelní představení a další akce. Pamětní desku připomínající prvního českého prezidenta dnes představí v Senátu i v Praze 6, kde v ulici u Davidského rybníčku Havel žil v 70. letech se svou první manželkou Olgou. Kvůli násilným studentským protestům zůstalo zavřených 500 francouzských středních škol. Tisíce francouzských školáků od minulého týdne protestují proti současnému stavu francouzského školství. Demonstrantům konkrétně vadí nedostatek učitelů, přeplněné třídy a zchátralé školní budovy. Protesty začaly v Paříži, odkud se rozšířily do dalších měst. Rychle přitom přerostly v násilnosti. Zapálených nebo zpustošených bylo 24 škol a 78 členů učitelských sborů bylo zraněných. Zadržených bylo přes 5000 lidí.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Marie Bousková dohrála na turnaji v Pekingu. Česká tenistka do osmifinále nepostoupila po téměř 3 hodinách boje s domácí Chen Qingmen, se kterou nakonec 28letá Bousková prohrála 6-7, 6-4 a 5-7. Mezi nejlepšími 16 hráčkami ještě jsou Linda Nosková, Karolína Muchová a Nikola Bartuňková. S Bruce Dickinsona bude i herec. Zpěvák Iron Maiden kývnul na nabídku zahrát si ve filmu. Ten nemá zatím jméno, ale sám muzikant prozradil, že se jedná o cosi jako snímek Karate Kid. Jenom karate se tam nahradí moderním šermem. Ten je velkým koníčkem tohoto hudebního barda a právě filmař, se kterým chodí šermovat už skoro 40 let, mu roli nabídl. Problém je jenom jeden. Film zatím nemá zajištěné finance. Teď se to ale možná hodně rychle změní. Tak, jak jsem zmínila, babí léto se tady drží, nejvyšší teploty 18 až 23 stupně a kdyby vás zajímalo, jaká bude noc, tak bude bez

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 12:19, tak pojďme se podívat na situaci v dopravě. V Ostravě v křižovatce Pavlovovy a Výškovické ulice se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením provozu a projíždějte opatrně. V Českých Budějovicích v Dobrovodské ulici, u křižovatky s ulicí Ulávky se střetla dvě osobní auta a částečně blokují dopravu. Zdržení je nárazový. V Semilech v Čapkově ulici u městského úřadu se srazila dvě auta, dejte tam pozor.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy, too comfortable to take off.
4: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
5: Chce se mi těsnit. Komu se chce těsnit? No mě ano. Ale já to neutěsním, já ne. Ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
7: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nesekne při penaltě.
7: Už nespadne, když páříme s klukama.
6: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255 700 707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na rádiu Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 12.630 v Praze na Chodově v Majerské ulici bouralo osobní auto s kamionem, projedete s omezením. Teplicích křižovatce Bílínské a Novoveské ulice se střetlo osobní auto s autobusem a provoz je částečně blokovaný. Dejte pozor, v Jeremiášově ulici, tedy Praha, směrem do Řep na křižovatce s Besemerovou havaroval motorkář, počítejte s omezením.
0: Radio Rock Zone. Dexys Midnight Runners byly v polovině 80. let jednou z nejpopulárnějších britských novovolných kapel a pianista Kevin Rowland měl image sympatického irského poprockera. A poslední hit měli v roce 1985, ale pod názvem Dexys fungovali donedávna. Návrat k původnímu jménu je příloučením kapely s hudební scénou a výsledek Love je velmi hezký, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Čtvrtě na jednu a dáme ještě rychlou dopravu před 13. hodinou. Dejte pozor, na Semilech v Čapkově ulici u městského úřadu, tam se srazila dvě auta, Český Budějovice, Dobrovodská ulice, u křižovatky s ulicí Ulávky, taky dvě auta v sobě částečně blokují dopravu, zdržení je tam spíše nárazový, no a Praha 5. května směrem do centra před sjezdem na jižní spojku, tam jsou dvě auta v sobě, blokují vozovku v jednom pruhu, počítejte s menším zdržením.
0: Radio Rock Zone. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
3: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
0: Stavebniny DEK přináší mega akci 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
6: Přímo bych chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
8: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
9: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
10: Usnula?
11: Asi jo.
10: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
11: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
10: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
12: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
13: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone.

0: dnešní polední 90. uzavírají Cranberries na rádiu Rock Zone, 13. hodina, krásný odpoledne vám přeje Tomáš Frade. Je tady ještě stále se mnou Viktorie, to znamená, že si ještě jedny zprávy dáme. Ahoj.
1: Krásné odpoledne. Venku máme nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Čeká nás jasno až polojasno. No a na večer máme mít bezoblačnou noc. Tak na to se těšíme. Pokud byste chtěli třeba na nějakou hudbu, tak v klubu Moskva v Bílině zahrají portugalští El Saguaro, kteří hrají mix hard rocku. A my jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vojáci chtějí získat nové bojové mediky. Estonsko trvale přesouvá svá vojska blíž k hranici s Ruskem a budějovické Dynamo je v insolvenci. Vojáci chtějí získat nové bojové mediky. Vojenská akademie ve Vyškově hledá experty pro nový kurz, který má posunout výcvik medicíny přímo na bojišti na její vyšší úroveň. Její mluvčí Martin Kresta si myslí, že je potřeba připravit se na 21. století.
3: Chceme reagovat na zkušenosti z moderních konfliktů. Třeba na hrozby bezpilotních prostředků nebo specifika evakuace raněných přímo z ohroženého prostoru. Proto teď rozšiřujeme náš tým a hledáme nové instruktory.
1: Největší zájem je ve Vyškově o pokročilé kurzy bojové první pomoci. Ty se konají 10x za rok a projde jimi ročně až 180 lidí. Rudolf Hrušinský mladší slaví 80. narozeniny. Umělec pocházející ze slavného hereckého rodu v rozhovoru s SČTK řekl, že se zdravotně cítí úměrně svému věku. Čerstvý osmdesátník stále natáčí seriál Ulice, kde hraje už od roku 2005. Naopak svou velkou zálibu rybaření odložil Hrušinský na vedlejší kolej. Má to poměrně kuriózní důvod. Rybářské náčiní mu totiž ukradli.
4: Z toho, co jsem celý život si shromažďoval rybářský pruty, rybářské potřeby, tak mi nezbylo vůbec nic, takže teď jsem před takovým rozcestím, jestli si to pořídím znovu a nebo přestanu rybařit.
1: Rudolf Hrušinský mladší stvárnil více než 150 rolí. Zahrál si třeba v seriálech Cirkus Uberto nebo Zdivočelá země. Objevil se také v mnoha filmech, jako například Rozpuštění.

0: Vají, že Rusko by mohlo podniknout místně omezený výpad přes hranici, aby otestovalo připravenost ostatních aliančních zemí přijít na pomoc napadenému členovi.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Budějovické Dynamo je v insolvenci. Soud zahájil s fotbalovým klubem insolvenční řízení. Podle návrhu dluží třetí ligový klub třem subjektům přibližně 850 tisíc korun. Majitelkou Dynama České Budějovice je Neka Edeová, která klub koupila loni, tedy až potom, co závazky klubu vznikly. Edeová přebírala klub ve druhé lize, které hrály v minulé sezóně. Pro současný ročník ale klub pro soutěž nezískal od fotbalové aliance licenci. Ve třetí lize je po 9 kolech na druhém místě za vedoucími Domažlicemi. A teď jedna pořádně rock'n'rollová pecka. Dave Grohl si splnil svůj dětský sen. Frontman Foo Fighters se během posledního koncertu AC/DC na jejich turné Power Up přidal k legendární australské kapele přímo na pódiu. Společně se střihli jeden z největších rockových hitů všech dob, tedy Highway to Hell. Frontman Foo Fighters AC/DC označuje dlouhodobě za jednu z kapel, která zásadně ovlivnily jeho hudební život. Už jako 11letý viděl jejich koncertní film Let There Be Rock a právě tehdy si podle svých slov řekl, že chce rock'n'rollem žít celý život, a to se mu očividně povedlo. No, já jsem už chtěla normálně odcházet.
2: Já normálně jednou nohou z baráku, člověče. Já potřebuji vědět, jak bude.
0: Ano, ano, potřebujeme všichni vědět, jak bude. Zítra nás čeká jasno, nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 19 až 24 stupně, slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Já vám děkuji a mějte krásný den.
2: Jsi propuštěna. Máme to kompletní, děkujeme velmi pěkně. Pojďme za další muzikou, dáme si tentokrát naprostou klasiku Patti Smith. Mám pro vás taky Green Day nebo Kabát. Hezký odpoledne.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 13.20, jedna doprava ode mě. Dejte pozor na D1, 161 km směrem na Prahu, dejte pozor. Odstavený nákladní auto s defektem komplikuje dopravu na trase z Moravský Třebový do Litomyšle na Kruháči u Koclířova. Blokuje provoz nepojízdný nákladní auto, zdržení je kolem 5 minut. No a v Liberci v křižovatce Sametové a Vlaské se srazila dvě nákladní auta. Provoz je tam omezený, projedete s opatrností. Dáme si Pretty Reckless.
0: Radio Rock Zone.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
5: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
6: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel. Ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Pomáháme s Europlazmou.
10: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
11: S Rockzonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
12: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
13: Hit sezóny na Rádio Rockzone.

0: Divák Foo Fighters na Radio Rock Zone krátce po půl dvojce. Já ten čas jenom využiju, zmíním muziku pro dnešní večer. Punková nálož na sedmice na Strahově One Burning Match z Francie, taky Levák a další. Nebo v klubu Moskva v Bílině El Saguaro, máte-li rádi mix 70-kovýho hardroku, je to parta z Portugalska.
1: Radio Rock Zone. Dexys Midnight Runners byly v polovině 80. let jednou z nejpopulárnějších britských novovolných kapel a pianista Kevin Rowland měl image sympatického irského poprockera. A poslední hit měli v roce 1985, ale pod názvem Dexys fungovali donedávna. Návrat k původnímu jménu je příloučením kapely s hudební scénou a výsledek Love je velmi hezký, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.
2: Kvalita, která nestárne. Ty nejlepší klasický rockový kousky na Radio Rock Zone.

0: mě to pro dnešek všechno, loučím se s vámi, klasika ICDC na rádiu Rock Zone, o 14. už Šimon Kalousek, no a my si to dáme společně zase zítra o 9. raní, ostatně jako vždycky. Do té doby čus.
1: Rádio Rock Zone. Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta. Stavebniny Deck přináší mega akci. Nopová fólie Deck Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou fólii Deck Dren za super cenu. Více na deck.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
3: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
6: Přímo bychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
8: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Vybavujete domácnost?
10: Jo.
9: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
11: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
13: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Je 13. hodině a 58. minutě. Nás tady na Radio Rock Zone doprovodila australská kapela, která shodou okolností před pár týdny taky koncertovala v Praze. Airborne a jejich Gutsy. No tak jo, přátelé, v tuhle chvíli už vás po víkendové přestávce opětovně zdraví od mikrofonu Šimon Kalousek. Pohodový pondělní odpoledne všem. Dneska máme 5. říjen, svátek mají Elišky, tak dáme všechno krásný. A mimo to máme také Světový den architektury a Světový den učitelů. Nicméně to bylo jenom tak na okraj, protože se mnou je taky Sašenka ve studiu, aby nám řekla, co je novýho. Ahoj.
1: Já to do vás nasypu, nazdar, krásný odpoledne. A už se koukám, jak to bude vypadat s počasím, milí rockzouňáci. Teploty dneska v noci obdobný jako ty předchozí, to znamená okolo 9 až 4 stupňů, má být jasno nebo skoro jasno. Srážky nečekáme, místy se vytvoří mlhy. A zítra další pěkný slunečný baboletní den. Už jich moc nezbývá, tak si to užijeme, teploty do 24. K tomu se samozřejmě vrátím ke konci zpráv. Kam dneska za muzikou zamířím do Prahy. Ve skvělém prostoru Kafe v lese dneska vystoupí pražská partička Adventures, tak to je samozřejmě nabídka. Pokud byste si chtěli dát francouzský One Burning Match, musíte zajet na legendární Strahovskou sedmičku. Tam si užijete pěkný punkovej večírek. Teď už ale všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Čechy před volbami nejvíc pálí téma bydlení. Lehečka si zahraje o třetí titul v kariéře a Greta Van Fleet dorazí do Prahy. Starostové obcí jsou jednou nohou v kriminále, to řekl politolog Jan Kubáček. Proto se podle něho do komunální politiky nikdo moc nežene. Představitele především menších obcí považuje za hrdiny všedního dne. Podle Kubáčka po nich obyvatelé a voliči vyžadují absolutní všestrannost.
3: Máme takový galimatyáš všech možných směrnic, legislativy, interpretací, majetkového rozhodování, že vy se dostáváte pod obrovský tlak a drobnohled, musíte být expertem na cokoliv.
1: Řadu malých obcí přitom vedou srdcaři, kteří musí chodit do jiné práce. U těch nejmenších vesnic můžou zastupitelé přiklepnout starostovi maximálně zhruba 50 tisíc korun měsíčně. Komunální volby jsou už tento týden v pátek a v sobotu. Češi před komunálními volbami nejčastěji řeší bydlení, vyplývá to ze zářijového průzkumu agentury STEM. Ten upozornil, že dostupnost bydlení je v poslední době tématem i v celostátních průzkumech. Podíl respondentů, podle kterých by dostupnost bydlení měla být prioritou pro příští vedení obce, se pohybuje od zhruba čtvrtiny v nejmenších obcích po téměř polovinu ve městech od 5000 obyvatel výš. U ostatních témat se názory liší podle velikosti obce. Zatímco obyvatelé větších měst považují za prioritu problémy spojené s bezdomovectvím, drogami a hazardem, lidé z menších obcí víc řeší pracovní příležitosti. Slovenská vláda odškodní rodiny obětí dvou útoků na školách. Dohromady rozdělí 240 tisíc eur, tedy téměř 6 milionů korun, pozůstalým 4 obětí a pro 2 zraněné. Každá z pozůstalých rodin dostane v přepočtu přes 1 milion korun a těžce zranění schodně necelý 500 000. Loni v lednu student gymnázia ve Spišské Staré Vsi na východě země ubodal zástupkyni ředitelky a jednu studentku, další pak vážně zranil. Minulý týden nožem útočil žák na základní škole ve Staškově na severu Slovenska. Útok nepřežila učitelka a v nemocnici pak zemřela žákyně. Další učitelka byla zraněna těžce. Policie z útoku podezírá 13-letého žáka uvedené školy, který kvůli nízkému věku není trestně odpovědný.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Jiří Lehečka v Tokiu postoupil do finále. 24-letý český tenista si tak zahraje o třetí titul v kariéře. Lehečka dnes v semifinále porazil na tvrdém povrchu Monačana Valenténa Vašroa 6-4 a 6-2. V rozhodujícím utkání na turnaji v Tokiu český hráč vyzve sedminásobného grandslamového šampiona a světovou trojku Španěla Carlose Alcaraze. Greta Van Fleet poprvé dorazí do České republiky. Americká rocková čtveřice zahraje 22. května příštího roku v pražské O2 aréně. Koncert bude součástí turné Into the Beginning, na kterém kapela představí i nové album Palace for the People. A nebude na to sama, jako speciální host vystoupí sesterské duo Larkin Poe. Do Prahy formace dorazí téměř 15 let po svém vzniku. Bratři Kiskovi společně s bubeníkem Dennym Wagnerem se postupně z klubů propracovali až do světových arén. Za From the Fires navíc v roce 2019 získali Grammy za nejlepší rockové album. Vstupenky jdou do běžného prodeje 9. října. Na úplný závěr ještě počasí, zítra tady bude krásně jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se lokálně můžou vyskytovat mlhy a denní maxima 19.

0: YouTube vydávají v listopadu dlouho očekávaný nový album Carnaval de Luz. My jsme se ovšem prostřednictvím songu Pride in the Name of Love v uplynulých minutách vrátili do roku 1984, kdy vyšlo jejich album The Unforgettable Fire.
1: Radio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Tak 14 hodin 18 minut, jdeme se podívat, jak to vypadá na silnicích a začneme tady v Praze. Kubo, ahoj.
2: Ahoj Šimone, pěkné odpoledne. V Praze na Černém mostě v křižovatce ulic Ocelková a Broumarská dejte pozor na nehodu dvou osobáků. V Těšnovském tunelu směrem na Karlín zůstává částečně omezený provoz. Osobní auto tam narazilo do dopravního značení. Kolem 5 minut se zdržíte v koloně na Vilznově ulici u Hlaváku směrem na Nuselský most. A v protisměru je ucpaný Nuselský most ve směru do centra. Z Global Assistance v Kuba.
0: Kubo, díky. Na Chomutovsku v Kadani v Čechově ulici se srazily dvě dodávky, provoz je tam částečně omezen. Na Jablonecku na silnici třetí třídy v zásadě havarovalo osobní auto s nákladňákem. Vozovka je tam průjezdná kyvadlově. V Olomouci pozor, v ulici na Střelnici u kruhového objezdu tam se srazilo osobní auto s motorkou, projíždějte kolem opatrně. A ve Zlíně v křižovatce ulic Sadová a Osvoboditelů došlo ke střetu dvou osobních vozidel. Počítejte s omezením provozu a projíždějte i tam opatrně. Všem řidičům každopádně jasnou cestu čeká nás Lenny Kravitz a předtím letošní pecka od kapely Marmouzec Cutback.
3: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rockzone.
1: Hit sezóny na rádiu Rockzone.

0: Velká klasika od Ozzyho Osbourna Crazy Train v živém provedení na rádiu Rockzone. Tak přátelé, dneska odpoledne tady budu pro vás mít, respektive my jako rádio Rockzone tady pro vás budeme mít jednu soutěž. Budeme hrát o dva lupeny na představení do pražské rock opery, konkrétně na představení Frankenstein, a to na 15. října. Důležitý upozornění, ta soutěž nebude probíhat v éteru, ale na našem Rockzoním Facebooku, kde se přesně v 15.00 objeví příspěvek, který bude obsahovat soutěžní otázku. No a pravidla jsou velmi jednoduchá. Kdo na ní jako první odpoví správně v komentářích pod tím příspěvkem, tak dva lupeny jsou jeho. Takže chcete-li se 15. října podívat na Frankensteina do pražské rock opery, sledujte pozorně náš Rockzoní Facebook. Úderem 15. hodiny se tam objeví zmiňovaná soutěžní otázka. Teď se jdeme podívat na počasí.
1: Rádio Rockzone, počasí.
0: Tak v Česku stále příjemný babí léto, slunečno a teploty okolo 18 stupňů. Víceméně to takhle bude platit i co se týče předpovědi, protože v noci bude obloha taktéž bez mraků, pouze ráno se na některých místech vytvoří mlhy. Noční teploty 9 až 4 stupně, zítra přes den zase převážně slunečno a nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů, na horách pak kolem 16. Dáme Garyho Moora a dáme taky Avantázii a pecku Dovič.
2: Dexys Midnight Runners byly v polovině 80. let jednou z nejpopulárnějších britských novovolných kapel a pianista Kevin Rowland měl image sympatického irského poprockera. A poslední hit měli v roce 1985, ale pod názvem Dexys fungovali donedávna. Návrat k původnímu jménu je příloučením kapely s hudební scénou a výsledek Love je velmi hezký, jak zjistíte večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak ještě jednou se v téhle hodině podíváme na dopravu. 14 hodin 42 minut. Pozor aktuálně na dálnici D1 na 201. kilometru směrem z Vyškova na Brno. Tam se srazilo osobní auto s nákladním. Počítejte se zdržením v koloně. V Děčíně v ulici Československé armády dva osobáky v sobě, na místě už je policie a projíždí se jedním pruhem. Na trase z Havlíčkova Brodu na Svitavě za Borobou se srazily dvě osobní auta, projedete tam jedním pruhem. Na Přerovsku v Kojetíně v Havlíčkově ulici srazilo osobní auto cyklistu. Nehoda je bohužel se zraněním. No a ve Zlíně pozor v Luční ulici, kde bouraly dvě osobní auta, projedete tam s omezením.
0: Radio Rock Zone. Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
5: 25 kg Primalexu Plus? Hele, akce! Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
6: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
7: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
8: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
7: Dnes musíte vybrat.
9: Mám tady pro vás předvýběr.
7: Rozšíříme
10: výběr. Dvojnásobíme investice.
9: Přijmete to riziko?
7: Ale je to na vás.
10: Váš názor? Váš názor?
11: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
13: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
14: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. Po víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTec Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
15: S Rock Zonem na dabu i na deštnou se vyhrabu.
16: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Rammstein je jejich Mindcell na Radio Rock Zone a ještě předtím, než půjdeme dál, tak v rychlosti připomenu, že za necelou minutu, tedy přesně v 15.00 na našem Rock Zone Facebooku startuje soutěž o dva lupeny do rock opery na představení Frankenstein na 15. října. No a pravidla jsou velmi jednoduchý, v tom příspěvku na Facebooku se objeví soutěžní otázka a kdo na ní jako první správně odpoví v komentářích, tak dva lupeny jsou jeho. Tak jo, každopádně v tuhle chvíli už vás zdraví opětovně z moderátorský židle Šimon Kalousek, krásný pondělní odpoledne. No a než si tady dáme nějakou další muziku, dám taky slovo Sašence, aby nám řekla, co je kde novýho v rámci rychlého přehledu zpráv. Ahoj.
1: Povím, doufám, že to vím. Krásný odpoledne, pustíme se rovnou do toho. Kam bych vás pozvala za muzikou, milí rockzouňáci? Třeba na portugalskou partičku El Saguaro. Ta dneska vystoupí v Bílině a možná se budete divit, ale nebude to poprvé. Objevila se tam už loni a evidentně to byl povedený večírek, takže na Moskvě, tedy v klubu Moskva, dneska vystoupí znovu. Co se počasí týče, v noci opět teploty okolo 9 až 4 stupňů, jasná nebo skoro jasná obloha. Někde se může vytvořit mlha, tak s tím počítejte. No a zítra opět nádherný den s teplotama do 24, ale k tomu se prokoušeme. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Nafta bude zítra zase levnější, vlaky v okolí Prahy ve špičce praskají ve švech a Slash vydá další společné album s Milesem Kennedym. Nafta zítra zlevní o 16 haléřů, maximálně smí u benzinek stát 8,40 korun a 8,30 haléřů za litr. Benzin budou smět čerpací stanice prodávat nejvýše za 640 korun za litr, tedy stejně jako o uplynulém víkendu a dnes. Vyplývá to z dnes zveřejněného cenového věstníku ministerstva financí. To bude ceny regulovat do konce měsíce. Na dodržování cenových stropů má dohlížet specializovaný finanční úřad. Stanovené maximální ceny se nevztahují na prémiová paliva. Středočeský kraj hrozí Českým drahám pokutou. Důvodem jsou přeplněné vlaky mezi regionem a Prahou. V ranní špičce chybí 23 jednotek City Elephant kvůli technickým závadám, vandalismu a instalaci zabezpečovacích systémů. Na klíčových linkách proto místo dvou spojených souprav jezdí jen třívozové jednotky. Vlaky jsou přeplněné, nabírají zpoždění a problém se týká tisíců cestujících. Kraj kvůli situaci zahájil krizová jednání s Českými drahami a zvažuje smluvní pokutu. Podle radního Petra Boreckého je nepřijatelné, aby lidé čekali na peronech a poté cestovali v přeplněných vlacích. Hejtmanství už situaci řeší s vedením Českých drah. Španělsko zřejmě čekají předčasné volby. Premiér Pedro Sanchez je dnes ráno vyhlásil na konec listopadu. Vláda tak reaguje na páteční hlasování v parlamentu, kdy neuspěla se dvěma dekrety na zvýšení ochrany nájemníků. Reagovala tím na demonstrace v zemi za dostupné bydlení. Ukázalo se, že současný kabinet socialistů s dalšími levicovými stranami nemá v parlamentu sílu, aby prosadil opatření, která považuje za klíčová. Podle španělské ústavy konání předčasných voleb musí schválit vláda na návrh premiéra. Volby vyhlašuje král. Ten zřejmě podepíše výnos elektronicky z Finska, kde je na návštěvě.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalista Patrik Šik zatím své rozhodnutí nereprezentovat nemění. Návrat do národního týmu ale do budoucna nevyloučil. 30-letému útočníkovi se líbí změny pod španělským trenérem v Santim Deniou a pozitivnější atmosféra kolem mužstva. Pokud bude zdravý a bude cítit, že reprezentace si dokáže pomoct, může si s koučem o návratu znovu promluvit. Šik to řekl po vítězství v novinářské anketě Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezóny. Slash a Miles Kennedy znovu spojili síly. Kytarista legendární Guns N' Roses a zpěvák kapely Alter Bridge se v rámci skupiny The Conspirators sešli už k pátému společnému albu. Deska s názvem Flying Blind vyjde 26. února příštího roku a uvozuje ji stejnojmenný single. Mimochodem je fantastický. Poslechněte si ho a na videoklip se podívejte na rockzone.cz. Album vznikalo převážně ve studiu Barbarossa na Floridě a produkoval ho zkušený Michael Basquiat, se kterým oba hudebníci už v minulosti několikrát spolupracovali.

0: V roce 1979 vydali legendární Motorhead jedno ze svých nejslavnějších alb Overkill, no a na něm najdete i tuhle skladbu No Class.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak pojďme na dopravu, 15 hodin 19 minut. Kubo, prosím tě, řekni nám, jak to vypadá v Praze, ahoj.
2: Čau Šimone, hezké odpoledne na Praze 4 na Vavřenově ulici, u křižovatky s ulicí na Výspě, pozor na nehodu osobáku s motorkářem. Na Černém mostě v křižovatce ulic Ocelkova a Broumarská stále stojí dva osobáky po nehodě, částečně to tam omezují. S kolonou počítejte kvůli nehodě na Veletržní ulici v Holešovicích u Veletržního paláce a ucpaná je spojovací ulice směrem na Libeň před odbočkou na Vysočany. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, děkuju. Na Praze východ na příjezdu do Čelákovic od Mstětic bouraly dvě osobní auta, projedete tam s omezením. Aktuálně velký pozor v Hradci Králové ve Slatině v Kladské ulici, kde bouraly dvě osobní auta, na místě zasahují záchranáři a projíždí se jedním pruhem. Na Orlickou Ústecku na příjezdu do Českých Lipchav ze Žamberka se srazily dvě osobní auta, na místě už je policie a projíždí se Kyvadlově, a na výjezdu z Český Třebový na Ústí nad Orlicí se srazily dvě osobní auta, čekejte tam omezení provozu. Tak Offspring za pár minut a předtím taky letošní věc od Vypsaný fixy, bylo to jistý.
1: Radio Rock Zone. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
3: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
4: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou, Arkády.
5: 25 kg Primalexu Plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
6: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
7: Mohlo to být úplně normální úterý, kdyby se nevrátil, ale je zpátky.
8: Úterní kybrík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kybrík je zpátky v KFC.
9: Zlato, co máš dneska v plánu?
10: No přece všechno.
11: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
12: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255 700 707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na rádiu Rockzone.
1: Hit sezóny na rádiu Rockzone.

0: Kornina se svým živákem Coming Undone pozvali na 18. hodinu, kdy si tady po víkendové přestávce znovu dáme celou hodinu výběru z těch nejlepších rockových živáků, tedy náš pravidelný pořad Nekonečný koncert. No a když už jsme u té živé muziky, pojďme se rovnou podívat na dnešní koncerty.
1: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
0: No tradičně při pondělku se toho moc neděje, našli jsme tady dneska pro vás 3 koncerty a z toho 2 v hlavním městě a 1 mimo Prahu. Tak tady v Praze můžete vyrazit do Kafé v lese, kde zahraje pražská indie rocková parta Adventures, no a na 7. na Strahově tam bude dneska punkovej večírek, zahrajou tam francouzský One Burning Match a 2 český kapely Levak a CTIB. No a pak tady máme Bílinu, kde v tamním klubu Moskva zahraje portugalská parta, která si říká El Saguaro a jako support český Niobe. Kompletní program všech hudebních akcí najdete denně aktualizovaný taky na našem webu rockzone.cz v sekci Club Life a nebo na našich sociálních sítích. Tak jo, pojďme dál. Janis Joplin a předtím taky Guns N' Roses Hard School.
2: Dexys Midnight Runners byli v polovině 80. let jednou z nejpopulárnějších britských novovolných kapel a pianista Kevin Rowland měl image sympatického irského poprockera. A poslední hit měli v roce 1985, ale pod názvem Dexys fungovali donedávna. Návrat k původnímu jménu je příloučením kapely s hudební scénou a výsledek Laf je velmi hezký, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: No tak 16 hodin, další rychlej přehled zpráv, předtím ale ještě jeden rychlej pohled na dopravu. Kubo, jak to vidíš v Praze, ahoj.
2: Čau Šimone, pěkné odpoledne. Stále dejte pozor, momentálně v tunelech Blanka ve směru ze Smíchova do Nové Polotavské. Zdržíte se v koloně téměř od Davic. Ucpané zůstává okolí Davic Vítězného náměstí. Bouralo se na Holešovičkách ve směru z centra za nájezdem z Polotavské ulice. Zdržíte se proto v koloně od Argentinské od Holešovic. Bouralo se také v Holešovicích na Veletržní ulici u křižovatky s ulicí Dukovských Hrdinů. Tvoří se tam kratší fronty. A zdržení na zhruba 15 minut hlásí řidiči na Vilznově ulici mezi Florencí a muzeem. Z Global Assistance, Kuba.
0: Radio Rock Zone. Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
4: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. A auto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
9: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
11: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rockových živáků non-stop. Nekonečný koncert na Rádio Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: 15 hodin a 59. minutě nás hudebně doprovodila skotská banda Travis se songem Raise the Bar. Tak v tuhle chvíli už vás všechny zdraví od mikrofonu opětovně Šimon Kalousek, krásný pondělní odpoledne, se mnou už ve studiu taky Sašenka, pojďme na další zprávy hnedka teď, ahoj.
1: Jasně, mám je připravený, pohodový odpoledne přeju, pojďme se na to rovnou podívat. Jak tak koukám, teploty dneska v noci se budou opět držet okolo 9 až 4 stupňů. Jinak čekáme jasno nebo skoro jasno, kránu se někde můžou tvořit mlhy, tak ať to víte, zítra nás čeká krásný babuletní den s teplotama do 24. Ale víc za chviličku, teď ještě mrkneme, kam vyrazit za muzikou. Pokud jste punkový nálady, můžete vyrazit na legendární Strahovskou sedmičku. Tady v Praze vystoupí tam francouzská parta One Burning Match a společně s nimi třeba Leváš, nevím, možná, a taky tuzemská partička Ctip. No a v Kafe v lese na Krymský potom pražská kapela Adventures, která hraje takovej indie rock, tak máte-li chuť spíš na tenhle žánr, tak zaměřte na pomezí Vinohrad a Vršovic. Teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Během srazu vytuněných aut policisté vybrali miliony nemocných strávníků, v újezdě nad lesy je 475 a čeští fotbalisté dnes budou trénovat ve Wembley. Víkendový sraz upravených aut skončil pokutami skoro za 3 miliony. Policisté po celé republice zkontrolovali zhruba 12 000 vozidel. Sankce padaly za technický stav, nepřiměřenou rychlost i za alkohol a drogy. Celkem policisté zadrželi 73 řidičských průkazů, z toho 27 v souvislosti s překročením rychlosti. Dalších 30 lidí přistihli za volantem bez řidičského oprávnění. Ilegální závody za provozu ohrožují ostatní účastníky silničního provozu a proto se vypisovaly bločky i za rizikové předjíždění, nedání přednosti nebo špatné používání jízdních pruhů. Policie kvůli srazu tuningových aut a jejich závodům nasadila 650 hlídek na dálnicích, hraničních přechodech a významných příjezdových cestách. Akce se obešla bez větších incidentů a narušení pořádku. Nemocných strávníků v újezdě nad lesy v Praze je 475. Oznámili to hygienici a zdůrazňují, že nárůst v evidenci neznamená, že by se infekce v těchto dnech dál šířila. Jde o zpětné dohledání případů. Celkem bylo od vypuknutí epidemie 99 hospitalizovaných, aktuálně jich je v nemocnicích 20. Žáci se do základní školy vrátili po zhruba týdenním ředitelském volnu minulý týden ve středu. Obědy dodává externí firma. Hygienici zahájí se školou správní řízení o uložení sankce. Školu navštěvuje asi 1100 dětí. Školní jídelna podávala uhlířské špagety v pondělí 21. září. Zhruba 240 dětí mělo zažívací potíže hned následující den. Nemocní jsou i mezi učiteli a kuchařkami. Dnes odstartoval Nobelův týden. Jako první se uděluje Nobelova cena za lékařství. A tu získali americký a dva němečtí vědci za výzkum fungování nervových buněk v mozku. Oceněni byli za objevy týkající se světlem řízených jontových kanálů a optogenetiky. Laureáti Nobelových cen vedle prestiže, která je s oceněním spojená, získají diplom, medaily a v každé kategorii i finanční odměnu 12 milionů švédských korun, tedy téměř 20 milionů korun českých.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Fotbalová reprezentace zakončí dlouhý čtyřzápasový sraz utkáním ve slavném Wembley. Zítra ve 8:45 se tam postaví domácí Anglii a bude u toho i reportér Tomáš Zemánek.
3: Dobré odpoledne z Anglie. Reprezentanti dorazili včera kolem 8 hodiny večer a mají tak na adaptaci kompletní dva dny. Na trávník ikonického stadionu s 90 tisíci místy se poprvé podívají dnes v 6 hodin od poledne českého času v 7, kdy mají trénink. V Londýně panuje nádherné počasí, obloha je prakticky bez mraků a teplotu kolem 20 pocitově snižuje jenom profukující vítr.
1: A podíváme se samozřejmě i do světa filmu. Na Quiff TV můžete v pohodlí domova zkouknout snímek Pramen. Působivé drama Ivana Ostrochovského otevírá nevěřitelné

0: slepě sloužila.
1: Na úplný závěr ještě pohled na počasí, jak jsem slíbila, zítra bude krásně, jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se sem tam vyskytne mlha a nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů.
2: Tak to bychom měli, já Sašence poděkuju za zprávy, no a hnedka pojďme na další muziku po 16. hodině Paparouš, taky JAR a na úrodiny si dáme kapelu Smash Mouth, I'm a Believer.
3: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Legendární Judas Priest, rok 1981, album Point of Entry a na něm i tahleta pecka Heading Out to the Highway.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak pojďme se znovu podívat na silnice, 16 hodin 19 minut. Kubo, řekni nám, jak to teď jede v Praze, ahoj.
2: Čau Šimone, pěkné odpoledne. V Praze s tebou do na Holešovičkách na cestě do Letňana za nájezdem z Polotavské. Počítejte proto s dlouhým zdržením od Argentinské v Holešovicích a také v tunelech Blanka na cestě ze Smíchova. Kvůli odpolední špičce se ucpává centrální část města. Na Vilznově ulici před muzeem od Florence je zdržení kolem čtvrt hodiny. Ucpává se také například Bělohorská ulice, zdržíte se tam místy od Břevnova až po Bílou horu. A na dopravní nehodu dejte pozor ve Strašnicích na ulici v Olšinách u křižovatky s Bečvářovou. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, díky. Na dálnici D5 na 30,5 kilometru směrem na Rozbadov se srazily dvě osobní auta, kolona se tam ale zatím netvoří. Nakladně v ulici Československé armády na křižovatce u náměstí Svobody srazilo osobní auto chodce. Čekejte tam omezení provozu. Na výjezdu z Ústí nad Labem na Chlumec dva osobáky v sobě s dodávkou. Počítejte se zdržením v obou směrech. Na Blanensku v Boskovicích velký pozor v Gagarinově ulici u křižovatky s ulicí na Skalce. Tam je silnice uzavřená z důvodu nehody autobusu do zaparkovaného osobního auta. Čekejte tam zdržení. A v Uherském Hradišti na třídě maršála Malinovského u křižovatky se Svatoplukovou směrem do Kunovic bourali hnedka tři osobní auta. Připravte se tam na zdržení. Nás čeká za pár minut kapela Warrant a předtím taky letošní záležitost od legendárních Rolling Stones In the Stars.
1: Radio Rock Zone.
3: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte? My zařídíme.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
8: Přímo by chytrálí. S Chytrártem jsme ušetřili.
7: A co je Chytrárt?
8: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
7: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
9: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz. Carglass

0: platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na rádiu.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Aktuální teploty v Česku v průměru kolem 20, k tomu převážně polojasná obloha, no a babí léto vydrží i během noci a minimálně zítřku, protože v noci nás čeká taktéž nebe bez mraků, teploty mezi 9 až 4 stupni, zítra přes den pak zase převážně slunečno, pouze ráno a dopoledne lokálně s mlhama nebo nízkou oblačností, nejvyšší den teploty zítra 19 až 24 stupňů, na horách pak naměříme kolem 16. Pojďme dál, čeká nás David Bowie a taky britská dvojice Royal Blood, Honey Brains.
2: Dexys Midnight Runners byli v polovině 80. let jednou z nejpopulárnějších britských novovolných kapel a pianista Kevin Rowland měl imidž sympatického irského poprockera. Poslední hit měli v roce 1985, ale pod názvem Dexys fungovali donedávna. Návrat k původnímu jménu je příloučením kapely s hudební scénou a výsledek Love je velmi hezký, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak jo, pojďme to před zprávama v pět ještě jednou omrknout. 16 hodin 41 minut z Prahy se hlásí Kuba z Global Assistance. Já tě zdravím, ahoj.
2: Čau Šimone, hezké poledne v Praze na Holešovičkách, do Letňana za Polotavskou blokuje částečně provoz. Nehoda, očekávejte tam dlouhé kolony, a to také na Dobřížské před tunelem Rázovka. A v Plzeňské ulici do centra u vozovny Motol pozor na nehodu dvou osobáků. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky. Na Praze východ Brandýse nad Labem v ulici Na nižším Hrádku havarovalo osobní auto. Počítejte tam s možnými komplikacemi. V Kolíně v Jaselský ulici u kruhového objezdu bourali dva osobáky, projdete tam s omezením. V Českých Budějovicích v Novohradské ulici u nájezdu na dálnici D3 se srazilo osobní auto s motorkářem, čekejte tam zdržení. Na Prostějovsku před Buděckem směrem z Laškova došlo ke střetu osobního auta s cyklistou, na místě záchranáři a projíždí se Kyvadlově. A na trase ze Svitav na Králíky za Albrechticemi se srazilo osobní auto taky s motorkářem, počítejte tam s omezením provozu.
0: Radio Rock Zone. Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Hustý. Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
8: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
10: Vybavujete domácnost?
11: Jo.
10: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
12: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Rádio Rockzone.

0: Století 30 let stará klasika od Ozzyho Osborna, Perry Mason na rádiu Rockzone. Tak přesně tenhle ten song nám tady dozněl pár vteřin před 17. hodinou. Ve chvíli, kdy vás znovu zdraví od mikrofonu Šimon Kalousek, stále ještě pohodový pondělní odpoledne, se mnou už taky Sašenka, pojďme na úvod hodiny na další rychlej přehled zpráv. Ahoj.
1: Jasně, ahoj, krásný odpoledne. Já už se koukám, kam bych vás poslala. Za muziku máte-li chuť dnes a jste třeba z Bíliny nebo od někud poblíž, tak v klubu Moskva dneska ne poprvé, ale po druhé zahraje portugalská partička El Saguaro. Těšit se můžete na jejich unikátní mix 70-kovýho hard rocku. Tak to bude určitě pěkný zážitek, pěkný večírek, co se počasí týče. A teploty třeba k tomu večírku 9 až 4, ty noční nejnižší, jinak jasno nebo skoro jasno k ránu se můžou sem tam tvořit mlhy. Zítra bude ale krásný slunečný den s teplotama do 24. Víc za chviličku, teď pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Vláda schválila miliony pro zemědělce. Ve Frankfurtu nad Mohanem odhalili lavičku Václava Havla a Dave Grohl si střihl hit z AC/DC. Zemědělci mají slíbených 264 milionů korun. Peníze z Evropské rezervy na zmírnění dopadů způsobených krizí na Blízkém východě dnes schválila vláda. Peníze mají pomoci zvládnout rostoucí náklady na energie a další vstupy nezbytné pro zemědělskou výrobu. Vyplácení zajistí státní zemědělský intervenční fond. Podporu mají dostat zemědělci, kteří hospodaří minimálně na jednom hektaru zemědělské půdy, při hospodaření využívají motorovou naftu a zároveň letos požádali o přímé platby v rámci společné zemědělské politiky. O to každoročně žádá přibližně 30 tisíc zemědělců. Přes 200 tisíc lidí čeká výměna řidičáku. Kvůli ní už přitom dnes lidé nemusí na úřad. Většina šoférů si může plastovou kartičku objednat online přes státní webportál dopravy. Mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka upozorňuje, že výměna řidičáku se teď nejvíc týká lidí těsně před důchodem.
3: Nejvíce dokladů je třeba obnovit ve věkové skupině řidičů starší 61 let, kde do konce roku vyprší platnost ještě více než 73 tisícům průkazů. Naopak nejméně výměn čeká řidiče logicky do 30 let věku.
1: Na výměnu řidičáku bychom mohli méně častěji. Mezi ministerstvy se teď řeší novela zákona, podle které by běžný řidičák platil na místo dnešních 10, 15 let. Ve Frankfurtu nad Mohanem dnes slavnostně odhalili lavičku Václava Havla. Stalo se tak v den, kdyby bývalý československý a český prezident oslavil 90. narozeniny. A zároveň dva dny před začátkem frankfurtského knižního veletrhu. Česko je letos čestným hostem. Havlovy lavičky jsou z dílny architekta a designéra Bořka Šípka a jsou rozmístěné na řadě míst v Česku i ve světě.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: České volejbalistky se po třetí za sebou představí na mistrovství světa. Mezinárodní federace dnes potvrdila 32 účastníků šampionátu v příštím roce. A český tým se mezi ně kvalifikoval z 15. místa světového žebříčku. Turnaj na přelomu srpna a září zorganizuje Spojené státy americké s Kanadou. Dave Grohl si splnil dětský sen. Frontman Foo Fighters překvapil fanoušky na koncertě AC/DC v New Jersey, když si s legendární kapelou střihl Highway to Hell. Na pódiu se přidal k Angusi a Stevie Youngovým a s kytarou a doprovodnými vokály, a to na vlastní žádost. Ke společnému vystoupení přispěla náhoda. Koncert se kvůli počasí přesunul z 25. září na 2. října a Foo Fighters při něm zaskočili jako předkapela za The Pretty Reckless. Grohl přitom AC/DC obdivuje od dětství. Její hudba ho podle jeho slov zasáhla už v 11 letech. Na úplný závěr ještě počasí. Zítra má být pěkně, slunečno, jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se může sem tam vyskytnout mlha. A k tomu 19 až 24 stupňů max.
0: Tak jo, děkujeme pěkně. Nabídka muziky po 17. hodině s následující Distort, Vanastovky a jako otvírák Red Hot Chili Peppers, Tell Me Baby.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Legendární Jura Heap a jejich klasika ze 70. let Easy Levin na Rádio Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: 17 hodin 18 minut, pojďme znovu na dopravu a jak to vypadá teď v Praze, to je otázka pro Kubu z Global Assistance. Ahoj.
2: Čau Šimone, pěkné odpoledne. V Praze na Sokolovské ulici u křižovatky s Českomoravskou bourala dvě osobní auta. Také dvě osobní stojí po nehodě na Plzeňské ulici do centra u zastávky vozovna Motol. Očekávejte tam zdržení zhruba do 5 minut. Popojíždí se také v centrální části města kvůli odpolednímu provozu a kolona zůstává na Dobřížské ulici od Barandiáku po tunel Rázovka. Dále se tvoří fronty v tunelech Blanka, konkrétně před výjezdem do Nové Povltavské a dále na Holešovičkách do Letňan. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, děkuju. Podíváme se i mimo Prahu. Pozor v Příbrami v Podbrdské ulici na křižovatce u Bily. Tam srazilo osobní auto chodce. Počítejte s omezením provozu. Na Chrudimsku v Hlinsku v Havlíčkově ulici boural motorkář dodávkou. Čekejte tam komplikace. Havlíčkově Brodě v ulici na Ostrově se srazily dvě osobní auta. Počítejte s omezením. Na Uherskohradišťku v Komně na místní cestě bouralo osobní auto s nákladním. Nehodu šetří policie. Počítejte tam se zdržením. A pozor i na dálnici D4 na 28. kilometru. Směrem na Strakonice, tam narazilo osobní auto do dopravní značky. Tak co dáme dál? Neho Kravice a taky letošní věc od Jutsu, Street of Dreams už za chvíli.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Pomáháme s Europlazmou.
4: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice, Kotobuzi 330, Čestlice.
8: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na Rádiu Rock Zone.
1: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

0: Mr. Mike Mills.
1: Zavzpomínali jsme trochu na kapelu R.E.M. prostřednictvím živáků At My Most Beautiful na Radio Rock Zone. No a už od 6 vás čeká celá hodinka živáků, tedy výběru z těch nejlepších rokových živáků, neboli náš pravidelný pořad Nekonečný koncert. Za chvíli ovšem ještě Queeni, anebo také kapela Royal Republic ze Švédska Diginit.
2: Dexys Midnight Runners byly v polovině 80. let jednou z nejpopulárnějších britských novovolných kapel a pianista Kevin Rowland měl image sympatického irského poprockera. Poslední hit měli v roce 1985, ale pod názvem Dexys fungovali donedávna. Návrat k původnímu jménu je příloučením kapely s hudební scénou a výsledek live je velmi hezký, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone. Are you digging it?

Jackson.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Před zprávama v 6 a startem pondělního nekonečného koncertu ještě jeden pohled na dopravu. No a mám tady jenom jednu čerstvou bouračku hlášenou. Pozor na trase z Karlových Varů na Prahu za Andělskou horou, kde havarovalo osobní auto. Počítejte tam s omezením provozu.
0: Radio Rock Zone. Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta. Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnost.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoaero v Kunratice.
3: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz.
6: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
7: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
8: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
9: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
10: S Rock Zonem na DABu i na deštnou se vyhrabu.
11: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rock Zone.
12: Muzika na tělo.

0: Living in a World Without You a finská parta Rasmus na rádiu Rockzone. Tak za půl minuty je tady 18. hodina, od mikrofonu znovu zdraví Šimon Kalousek, příjemný pondělní podvečer. Před náma první povíkendový nekonečný koncert, tedy hodinka výběru z těch nejrokovej živáků, předtím ale samozřejmě taky zprávy v podání Sašenky, pojďme na ně, ahoj.
1: Pustíme se do toho, čau, krásný podvečer. Koukám se, kam bych vás pozvala za muzikou, máte-li chuť, můžete třeba tady v Praze vyrazit na legendární Strahovskou sedmičku a dát si punkovou nálož z Francie, One Burning Match. Co se počasí týče, dneska v noci teploty okolo 9 až 4, jasno nebo skoro jasno, k tomu v noci a ráno se na některých místech vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost, tak ať to víte, zítra krásný baboletní den s teplotama do 24, ale víc řekneme za malou chviličku po zprávách, pojďme na ně, je tady všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Plaga je zklamaný ohledně novely o asistentech pedagoga. Italská premiérka chce ochranu známku pro svůj hlas a Lehečka si zahraje o třetí titul v kariéře. Vláda přerušila projednávání novely o financování a profesionalizaci asistentů pedagoga kvůli odporu koaličních partnerů z SPD a motoristů. Ministr školství Robert Plaga vyjádřil zklamání a řekl, že návrh prošel mezirezortním řízením bez připomínek. Cílem novely je přejít od financování asistentů na konkrétního žáka k paušální podpoře podle počtu dětí a jejich potřeb, zajistit stabilitu personálu a zastropovat celkové počty asistentů. Menší koaliční strany ale záměr kritizují jako zakonzervování současného stavu a kvůli vysokým nákladům volají po radikálnějším přehodnocení nebo zrušení inkluze. Své písemné výhrady dodají do pátku a koalice se k tématu vrátí za týden. V regionech se čím dál víc debatuje o větrných elektrárnách. Nadcházející volby totiž sebou ve 20 obcích Česka přinášejí i místní referendum o jejich výstavbě. Mimo jiné například v Kamenné Horce na Svitavsku, Petrovicích na Rakovnicku nebo v Horním Benešově na Bruntálsku. Podle odborníků z oboru ale spoustě lidem chybí správné informace.
3: Předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa vypozoroval, že nejčastěji větrné elektrárny odmítají ti, co s nimi nemají žádnou zkušenost.
4: Bojí se, že větrník škodí, nebudou kvůli němu spát, ale z té praxe víme, že pokud lidé to poznají na vlastní kůži, tak že to neškodí a že i ta větrná elektrárna nám ani na pohled možná až tak nevadí, protože si uvědomujeme, že to je elektřina vlastně zadarmo.
3: Zakladatel společnosti Noho, která větrné parky projektuje a staví, Ondřej Ludvík, poukazuje na to, že i vývoj větrníků jde výrazně kupředu. Jsou teď výkonnější a tiší.
5: Mají tolik druhů senzorů, že dá se pracovat vlastně se všem aspektama, včetně toho hluku. Například generátor své optimální výrobě může vyrábět 7 MW, ale my jsme schopni jeho výkon snížit i na 4 MW. Ve chvíli, kdyby byly takový podmínky, kdybychom potřebovali mít ochranu, co se hluku týče, tak jsme schopni ten výkon snížit a aktivně ho řídit.
3: S čím se však nic nedá dělat, je změna krajiny kvůli větrníkům.
1: Giorgia Meloniová si chce zaregistrovat svůj hlas jako ochrannou známku. Podle deníku La Repubblica se proto italská premiérka rozhodla kvůli obavám ze zneužití svého hlasu v podvodech a takzvaných deepfake. Vyplývá to z databáze Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví. Úřad potvrdil, že žádost dostal. Teprve o registraci rozhodne. Obsah žádosti je krátká 5-vteřinová nahrávka, na které premiérka říká jsem Giorgia Meloniová. Podle databáze úřad zatím podobné žádosti od jiných předních evropských politiků nezaregistroval. Na rozdíl od herců, umělci se tak chtějí chránit před zneužitím svého hlasu umělou inteligencí.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Jiří Lehečka v Tokiu postoupil do finále. 24-letý český tenista si tak zahraje o třetí titul v kariéře. Lehečka dnes v semifinále porazil na tvrdém povrchu Monačana Valentina Vašroa 6-4 a 6-2. V rozhodujícím utkání na turnaji v Tokiu český hráč vyzve sedminásobného grandslamového šampiona a světovou trojku Španěla Carlose Alcaraze. Greta Van Fleet poprvé dorazí do České republiky. Americká rocková čtveřice zahraje 22. května příštího roku v pražské O2 aréně. Koncert bude součástí turné Into the Beginning, na kterém kapela představí i nové album Palace for the People. A nebude na to sama, jako speciální host vystoupí sesterské duo Larkin Poe. Do Prahy formace dorazí téměř 15 let po svém vzniku. Bratři Kiskovi společně s bubeníkem Dennym Wagnerem se postupně z klubů propracovali až do světových arén. Za From These Fires navíc v roce 2019 získali Grammy za nejlepší rockové album. Vstupenky jdou do běžného prodeje 9. října. Na úplný závěr ještě pohled na počasí. Zítra bude krásně jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne sem tam nějaká mlha a denní maxima 19 až 24 stupňů.
0: Děkujeme pěkně, no a 4 minuty po 18. startuje pondělní nekonečný koncert. V prvním bloku si dáme živáky od Tomáho Pettyho, taky od ACDC. A jako otvírák dneska Linkin Park a jejich Bleed It Out, tak příjemný poslech.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Tady u nás na Rádio Rock Zone po víkendové přestávce opětovně posloucháte náš pravidelný pořad Nekonečný koncert, tedy hodinku výběru z těch nejlepších rockových živáků. Vzpomínka na Toma Pettyho jako kapelu The Heartbreakers, Learning to Fly, no a za chvíli budeme pokračovat ve společnosti White Stripes a taky Kysáku, Heaven's on Fire.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: No ale ještě předtím, čase 18.24, omrkneme dopravu. Kubo, jak to vypadá v Praze, ahoj.
2: Hezký podvečer do Rock Zonu. Zdržení přetrvává v Praze například od Barandáku po tunelem Rázovka a také dále v tunelech Blanka od Břevnova. Bouralo se na jižní spojce směrem na Štěrboholi za nájezdem ze Spořilovské a kolona na zhruba 5 minut je od Kačerova. Nehoda překáží i na Rohanském nábřeží směrem na Libeň u odbočky do ulice U Rustonky. A bouralo se také v Holešovicích na křižovatce ulic U Prů Honu a Komunardů. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, díky. Na Praze východ na výjezdu z Velkých Popovic na Lojovice se srazily dvě osobní auta. Kousek za Prahou taky pozor na výjezdu z Velké Dobré na Kladno v Kladenské ulici, taktéž dva osobáky v sobě, čekejte tam omezení v provozu. Na trase Příbram Olbramovice u Dobence bouralo osobní auto s motorkou. V Liberci v Košické ulici u křižovatky s ulicí doktorky Milady Horákové bouraly tři osobní auta, čekejte tam zdržení, a dvě osobní auta bouraly v Chomutově v Mánesově ulici, projedete tam s omezením.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone. Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Možná ti chybí kafe, možná víkend, možná někdo. A možná jenom jedna konkrétní píseň. Objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na Rádiu Rock Zone.
6: Here's a song! You probably know this one by the beginning. Song's got a beginning where you go, oh yeah! I know that one! Goes like this.

0: Další ze série dnešních živáků, samozřejmě Faith No More a jejich klasika We Care A Lot. 18 hodin 38 minut v rychlosti připomenu, že po víkendu tady budeme hrát zase na přání, a to celou příští hodinu mezi 19. a 20. Ovšem vy mi svoje tipy můžete klidně už teď poslat s předstihem na mailovou adresu hrajeme@rockzone.cz, nebo můžete taky navštívit náš Rockzone Facebook a tam svoje přání napsat buď do komentářů pod nejnovější fotkou, anebo do zprávy.
1: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
0: Poslední anotace dnešních koncertů. Tady v Praze můžete vyrazit do Kafé v lese na pražskou indie rockovou bandu Adventures. No a pro změnu v klubu 007 na Strahově punkovej večírek zahrajou tam francouzský One Burning Match, taky český Levak a rovněž tuzemský CTIB. No a pak tady mám ještě jednu bílinu. Pokud byste tam čerou náhodou dneska byli, tak v klubu Moskva portugalská parta El Saguaro a jako support český Niobe. Tak jo, před náma poslední blok dnešních živáků a v něm třeba kapela Evanescence, už za chvíli My Immortal.
2: Dexys Midnight Runners byly v polovině 80. let jednou z nejpopulárnějších britských novovolných kapel a pianista Kevin Rowland měl image sympatického irského poprockera. A poslední hit měli v roce 1985, ale pod názvem Dexys fungovali donedávna. Návrat k původnímu jménu je příloučením kapely s hudební scénou a výsledek Love je velmi hezký, jak zjistíte večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
2: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
3: rozšíříme
4: dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
3: Ale je to na
4: vás.
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
9: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
10: Ze všech songů na světě máš jeden, který bys chtěl slyšet právě teď. Tak na něj nečekej. Objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na Rádiu Rockzone.
11: Rádio Rockzone

0: Tak v takovém poklidném duchu jsme uzavřeli dnešní nekonečný koncert na rádiu Rockzone společně s finskou apokalyptikou a songem vypůjčeným od Metallica Nothing Else Matters. Za půl minuty je tady, přátelé, 19. hodina, z moderátorského křesla vás zdraví. V tuhle chvíli opětovně Šimon Kalousek, krásný pondělní večer. Poprvé po víkendu si tady dneska zahrajeme na vaše přání, tedy mezi 19. a 20. hodinou. Budete mít na to prostor. Předtím má ale prostor samozřejmě taky Sašenka na zprávy. Ahoj.
1: Jasně, prolítneme to rychle, nebojte. Krásný večer vám přeju a pojďme se podívat, jak to bude vypadat takhle večera v noci s počasím. Teploty by měly klesnout na 9 až 4 stupně, zůstane nám jasno nebo skoro jasno. No a k ránu se sem tam přidají mlhy. Zítra nás čeká, doufám, pěkný den s teplotama do 23. Víc si řekneme za malou chvíli. Teď už tedy všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Vlaky v okolí Prahy mají nedostatečné kapacity. Čeští fotbalisté zakončí sraz v Anglii a Slash vydá další společné album s Milesem Kennedym. Příměstské vlaky v okolí Prahy se potýkají s výrazným nedostatkem kapacit. V ranní špičce chybělo 23 patrových jednotek City Elephant. Důvodem odstávek je kombinace technických poruch, instalace zabezpečovače ETCS, vandalismu i nehod, kvůli čemuž dopravce nasazuje pouze poloviční třívozové soupravy a tisíce cestujících čelí přeplněným spojům i zpožděním. Vedení Středočeského kraje zahájilo krizová jednání s Českými dráhami a avizuje uplatnění smluvních sankcí v řádu stovek tisíc korun za nevypravené nebo zkrácené vlaky. Podobné výpadky souprav řešil kraj s národním dopravcem už v září. Starostové obcí jsou jednou nohou v kriminále, to řekl politolog Jan Kubáček. Proto se podle něho do komunální politiky nikdo moc nežene. Představitele především menších obcí považuje za hrdiny všedního dne. Podle Kubáčka po nich obyvatelé a voliči vyžadují absolutní všestrannost.
3: Máme takový galimatyáš všech možných směrnic, legislativy, interpretací, majetkového rozhodování, že vy se dostáváte pod obrovský tlak a drobnohled, musíte být expertem na cokoliv.
1: Řadu malých obcí přitom vedou srdcaři, kteří musí chodit do jiné práce. U těch nejmenších vesnic můžou zastupitelé přiklepnout starostovi maximálně zhruba 50 tisíc korun měsíčně. Komunální volby jsou už tento týden v pátek a v sobotu. Koordinovat rozvoj umělé inteligence bude ve Spojených státech speciální skupina. Oznámil to americký prezident Donald Trump. Úřad má Spojeným státům zajistit globální technologické prvenství. Krok přichází po klíčové dohodě Bílého domu s šéfy předních amerických technologických firem.
4: Skupina má za úkol propojit vládní strategii s technologickými giganty, ale také se spotřebiteli, infrastrukturou či náboženskými skupinami. Vznik této jednotky navazuje na prezidentský dekret, kterým Trump oficiálně zakázal používat v dokumentech pojem umělá inteligence a nahradit ho termínem superinteligence. Bezpečnostní analytici vznik úřadu vítají, kritici a vědci varují před chybějící regulací. Ze Spojených států Hedvika Miller.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Česká fotbalová reprezentace v úterý v Londýně zakončí čtyřzápasový blok Ligy národů.

Tak hodinku muziky na vaše přání jsme otevřeli touhle předělávkou, protože kapela Korn si song vypůjčila samozřejmě z repertoáru legendárních Pink Floyd Another Brick in the Wall. No a před náma první z vašich dnešních přání, který jsem vybral z facebookových zpráv. Napsal mi tam Jakub velmi stručně. Ahoj, dáme něco od Lamb of God. Díky, Jakube, dáme a já posílám Ghost Walking. Radio Rock Zone.

0: No, shodou okolností jsme o tom mluvili v posledních zprávách, slash chystá další spolupráci s Milesem Kennedym. V únoru příštího roku by měla být jejich další společná deska pod názvem Flying Blind. Ostatně na našem Rockzone webu už se můžete podívat na videoklip k pilotnímu stejnojmennému singlu. My jsme si ovšem zahráli starší věc jejich společnou, která se jmenuje Mind Your Manners. Tak teď pojďme na další vaše přání, zase jsem ho vytáhl ze zpráv na Facebooku. Čau Šimone, měl bych dnes speciální přání pro všechny rockzouňáky Guano Apes a Lords of the Boards. Díky David. Davide, já tě zdravím, no a všem rockzouňákům Guano Apes posílám.
1: Radio Rockzone.

0: Tak Wano Apes dohráli 19 hodin 22 minut v rychlosti, jenom připomenu, že až do 20. hodiny se tady hraje na vaše přání. Stále mi je můžete posílat na mailovou adresu hrajeme@rockzone.cz, můžete psát na náš Rockzone Facebook do zpráv, anebo do komentářů pod nejnovější fotkou, anebo mi zavolat sem do studia na 255 700 707. Čeká nás novinka o Nickelback, za málej okamžik Rattle the Cage a pak už to bude zase na vás.
1: S Rockzonem na dabu i na praděce vyhrabu.
2: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Radio Rockzone.

Novinka od kapely Nickelback, ve který si zahostovali skvělý kytarista John Five Rattle Cage na rádiu Rockzone. Tak dáme jedno mailové přání a já ho odcituju. Ahoj, tak se po čase znovu ozývám a dnes bych to viděl na Iron Maiden Fear of the Dark. Díky, Zbyněk. Zbyňku, dobrá volba, já to tam hnedka dávám. Rádio Rockzone.

0: Rammstein a Benzín v živém provedení na rádiu Rock Zone. Pojďme rychle na další vaše přání z mailu. Ahoj, nemáte tam od Motorhead Victory or Die, kdyby ne, tak jakoukoliv jinou pecku od nich předem díky a zdravíme všechny do rádia a poslali mi to společně Peca, Mikeš a Mamba. No tak já všechny samozřejmě zdravím, díky za přízeň. No a Victory or Die tady samozřejmě mám a posílám.
1: Dexys Midnight Runners byli v polovině 80. let jednou z nejpopulárnějších britských novovolných kapel a pianista Kevin Rowland měl image sympatického irského poprockera. A poslední hit měli v roce 1985, ale pod názvem Dexys fungovali donedávna. Návrat k původnímu jménu je příloučením kapely s hudební scénou. A výsledek Love je velmi hezký, jak zjistíte večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Vzpomínka na 70. leta, jirská parta Thin Lizzy a The Boys Are Back in Town. Dáme poslední vaše dnešní přání krátce po 7:45 večer. Facebookový zprávy a Ondřej, ahoj, poprosil bych Metalliku něco z alba Load, díky. Ondřej, dáme z alba Load třeba Mama Set, dneska jsem vybral tenhle ten song. No a zároveň vzkaz všem ostatním, že další hodinka na vaše přání tady bude samozřejmě i zítra v úterý mezi 19. a 20. hodinou.
1: Radio Rock Zone. Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice, Kotobuzi 330, Čestlice.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.
4: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano. Ale já to neutěsním, já ne. Ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
5: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
6: Jo, jo.
5: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
6: Co mě zrovna napadne?
7: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 tisíc korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kilogram. Banány 1 kilogram za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
11: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
12: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Lucie, jejich pravěká záležitost oheň na Radio Rock Zone. Za necelý 2 minuty je tady 20. hodina, přátelé, což znamená, že vás opětovně zdraví od mikrofonu Šimon Kalousek. Pohodovej pondělní večer, no a před startem naší poslední společné hodinky pro dnešní den pojďme dát taky další zprávy v podání Sašenky. Ahoj.
1: Přesně, přece se mi nezpracovávala zbytečně, nazdar, krásný a pohodový večer vám přeju. Pojďme ale úvodem samozřejmě taky mrknout na počasí. Dneska v noci teploty okolo 9 až 4 stupňů, takže to není úplně novinka, jinak má být jasno nebo skoro jasno. K ránu se budou někde tvořit mlhy, tak s tím počítejte zítra. Pěkný den s teplotama do 23, víc za malou chvíli. Teď už ale všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Česko si připomíná Václava Havla, vláda schválila novou kulturní politiku a Dave Grohl si střihl hit z AC/DC. Česko si připomíná 90 let od narození Václava Havla, sérií vzpomínkových akcí i odhalením nových pamětních desek. V Senátu uctili prvního českého prezidenta pamětní deskou ve Valdštejnské zahradě za účasti předsedy Miloše Vystrčila a Dagmar Havlové, přičemž řečníci zdůraznili Havlův apel na morálku, sebereflexi politiku a roli horní komory jako pojistky demokracie. Druhá pamětní deska byla odhalena v Praze 6 na domě v ulici u Davidského rybníčku, kde dramatický v 70. letech žil a kde se v lednu 1977 ladila finální podoba Charty 77. Vláda schválila novou koncepci kulturní politiky, předloženou ministrem kultury Otem Klempířem, a to navzdory ostrému odporu profesních organizací. Dokument stojí na třech pilířích: péči o tvůrce, ochraně kulturního dědictví a budoucnosti, a počítá mimo jiné s digitalizací, využitím AI, spravedlivějším odměňováním nebo legislativou k financování veřejnoprávních médií a církví. Zástupci kulturní obce v čele s Kulturní a kreativní federací strategii kritizují kvůli ignorování odborné veřejnosti a žádali návrat ke koncepci předchozí vlády. Klempíř námitky odmítl jako křik zájmových organizací a premiér Andrej Babiš potvrdil, že ministr má jeho plnou důvěru. Evropská komise uvítala rozhodnutí skupiny G7 o koordinovaném uvolnění 100 milionů barelů ropy a nafty z rezerv přes Mezinárodní agenturu pro energii. Krok má zmírnit prudký růst cen pohonných hmot vyvolaný konfliktem s Íránem i válkou na Ukrajině. Dohoda přišla pod tlaku Washingtonu, který hrozil zákazem vývozu americké nafty, pokud evropští spojenci nesáhnou do vlastních zásob. Významná část nafty má na trh zamířit už během prvních 20 dnů. Přesné rozdělení objemu mezi jednotlivé státy ale určí až Mezinárodní agentura pro energii.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Historicky nejlepší střelec NHL Alexandr Ovečkin oznámil, že nadcházející sezóna bude jeho poslední v zámořské soutěži. 41-letý ruský útočník, který celou kariéru hájí barvy Washington Capitals, podepsal v červenci roční smlouvu na 4,25 milionů dolarů. Do své 22. sezóny v NHL vstupuje s 929 góly v základní části poté, co historický střelecký rekord Wayna Gretzkého překonal loni v dubnu. Dave Grohl si splnil dětský sen. Frontman Foo Fighters překvapil fanoušky na koncertě AC/DC v New Jersey, když si s legendární kapelou střihl Highway to Hell. Na pódiu se přidal k Angusovi a Stevie'mu Youngovým s kytarou a doprovodnými vokály, a to na vlastní žádost. Ke společnému vystoupení přispěla náhoda. Koncert se kvůli počasí přesunul z 25. září na 2. října a Foo Fighters při něm zaskočili jako předkapela za The Pretty Reckless. Grohl přitom AC/DC obdivuje od dětství. Její hudba ho podle jeho slov zasáhla už v 11 letech. Zrovna jsme se před chviličkou se Šimonem bavili, že tam Dave vypadá opravdu jako chlapečínek v tom pozadí. Mrkněte když tak na video. No a na úplný závěr ještě mrkneme na počasí. Zítra má být jasno nebo skoro jasno ráno a dopoledne místy, a to zejména v Čechách, mlhy nebo nízká oblačnost. No a večer hlavně na jeho západě bude oblačnosti přibývat, k tomu 18 až 23 stupňů.
0: Děkujeme pěkně, pojďme rychle na další muziku po 20. hodině. Tady mám pro vás Kabáty, také Alanis Morissette a na úvod hodiny Green Day American Idiot. Tak ještě jednou krásný večer.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

barva zbyla na polích po bitvách. Tančilo se pilo, když voják sundal zbroj, malou cenu měl život. To není krev má milá, to jen rozkvetly ty stráně. Silou černý hlíny je lepší složit zbraně.

0: Legendárního Ozzy Osbourne, jeho druhý album z roku 1981, The Diary of a Madman, na který je i tenhle ten song Over the Mountain.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Úplně poslední dnešní pohled na dopravu, 20 hodin 18 minut aktuálně. Dávejte pozor na Královéhradecku mezi Chlumcem nad Cidlinou a Hradcem u Lhoty pod Lipčany, kde srazilo osobní auto chodce, nehoda je se zraněním, čekejte tam zdržení. Na Příbramsku v Dolních Bytech bouralo osobní auto, nehoda si taktéž vyžádala zranění, i tam počítejte s nějakým tím zdržením. A na Teplicku v obci Bžany bouralo osobní auto s motorkou, projedete s omezením. Všem řidičům šťastnou cestu, já posílám Faith No More a taky společnou práci kapely Yellow Card a Good Charlotte, jejich letošní song Bedroom Posters.
2: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Frödeho na rádiu Rock Zone.
1: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: No a po živáku od YouTube, sometimes you can make it on your own, se já Šimon Kalousek s váma s dovolením pro dnešek rozloučím, popřiju vám jak jinak krásný zbytek pondělního večera, užijte si ho, no a my si to spolu dáme zase zítra v úterý klasicky od 2 odpoledne, do té doby čus.
1: Dexys Midnight Runners byli v polovině 80. let jednou z nejpopulárnějších britských novovolných kapel a pianista Kevin Rowland měl image sympatického irského poprockera. A poslední hit měli v roce 1985, ale pod názvem Dexys fungovali donedávna. Návrat k původnímu jménu je příloučením kapely s hudební scénou a výsledek Love je velmi hezký, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
1: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
0: Vážně?
1: Já mám Lelosy na sobě celý den.
0: Lelosy, too comfortable to take off.
2: Chce se mi těsnit. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním, já ne. Ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: S Rockzonem na dabu i na deštnou se vyhrabu.
5: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rock v Čechách i na Moravě.
6: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vláda schválila miliony pro zemědělce. Ve Frankfurtu nad Mohanem odhalili lavičku Václava Havla a české volejbalistky postoupily na mistrovství světa. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Zemědělci mají slíbených 264 milionů korun. Peníze z Evropské rezervy na zmírnění dopadů způsobených krizí na Blízkém východě v pondělí schválila vláda. Peníze mají pomoci zvládnout rostoucí náklady na energie a další vstupy nezbytné pro zemědělskou výrobu. Vyplácení zajistí státní zemědělský intervenční fond. Podporu mají dostat zemědělci, kteří hospodaří minimálně na 1 hektaru zemědělské půdy. Při hospodaření využívají motorovou naftu a zároveň letos požádali o přímé platby v rámci společné zemědělské politiky. O to každoročně žádá přibližně 30 tisíc zemědělců. Přes 200 tisíc lidí čeká výměna řidičáku. Kvůli ní už přitom dnes lidé nemusí na úřad. Většina šoférů si může plastovou kartičku objednat online přes státní web portál dopravy. Mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka upozorňuje, že výměna řidičáků se teď nejvíc týká lidí těsně před důchodem.
2: Nejvíce dokladů je třeba obnovit ve věkové skupině řidičů starší 61 let, kde do konce roku vyprší platnost ještě více než 73 tisícům průkazů. Naopak nejméně výměn čeká řidiče logicky do 30 let věku.
1: Na výměnu řidičáku bychom mohli méně častěji. Mezi ministerstvy se teď řeší novela zákona, podle které by běžný řidičák platil na místo dnešních 10, 15 let. Ve Frankfurtu nad Mohanem v pondělí slavnostně odhalili lavičku Václava Havla. Stalo se tak v den, kdyby bývalý československý a český prezident oslavil 90. narozeniny a zároveň 2 dny před začátkem frankfurtského knižního veletrhu. Česko je letos čestným hostem. Havlovy lavičky jsou z dílny architekta a designéra Bořka Šípka a jsou rozmístěné na řadě míst v Česku i ve světě.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: České volejbalistky se po třetí za sebou představí na mistrovství světa. Mezinárodní federace v pondělí potvrdila 32 účastníků šampionátu v příštím roce a český tým se mezi ně kvalifikoval z 15. místa světového žebříčku. Turnaj na přelomu srpna a září zorganizují Spojené státy americké s Kanadou. A na závěr doplníme počasí. V úterý čekáme jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se místy, zejména v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat a nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Texas Midnight. Rána rozbili v polovině 80. let jednou z nejpopulárnějších britských novovolných kapel a pianista Kevin Rowland měl imič sympatického irského poprockera. Poslední hit měli v roce 1985, ale pod názvem Texas fungovali donedávna. Návrat k původnímu jménu je příloučením kapely s hudební scénou a výsledek Love je velmi hezký, jak zjistíte večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Nafta bude v úterý zase levnější. Slovenská vláda odškodní rodiny obětí útoku na školách a Šik připouští možný návrat do reprezentace. Jsou to další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Nafta v úterý zlevní o 16 haléřů. Maximálně smí u benzinek stát 48 korun a 38 haléřů za litr. Benzín budou smět čerpací stanice prodávat nejvýš za 640 korun za litr, tedy stejně jako o uplynulém víkendu a v pondělí. Vyplývá to ze zveřejněného cenového věstníku ministerstva financí. To bude ceny regulovat do konce měsíce. Na dodržování cenových stropů má dohlížet specializovaný finanční úřad. Stanovené maximální ceny se nevztahují na prémiová paliva. Vláda přerušila projednávání novely o financování a profesionalizaci asistentů pedagoga kvůli odporu koaličních partnerů z SPD a motoristů. Ministr školství Robert Plaga vyjádřil zklamání a řekl, že návrh prošel mezirezortním řízení bez připomínek. Cílem novely je přejít od financování asistentů na konkrétního žáka k paušální podpoře podle počtu dětí a jejich potřeb, zajistit stabilitu personálu a zastropovat celkové počty asistentů. Menší koaliční strany ale záměr kritizují jako zakonzervování současného stavu a kvůli vysokým nákladům volají po radikálnějším přehodnocení nebo zrušení inkluze. Své písemné výhrady dodají do pátku a koalice se k tématu vrátí za týden. Slovenská vláda odškodní rodiny obětí dvou útoků na školách. Dohromady rozdělí 240 tisíc eur, tedy téměř 6 milionů korun, pozůstalým 4 obětí a pro 2 zraněné. Každá z pozůstalých rodin dostane v přepočtu přes 1 milion korun a těžce zranění schodně necelý 500 000. Loni v lednu student gymnázia ve Spišské Staré Vsi na východě země ubodal zástupkyni ředitelky a jednu studentku. Další pak vážně zranil. Minulý týden nožem útočil žák na základní škole ve Staškově na severu Slovenska. Útok nepřežila učitelka a v nemocnici pak zemřela žákyně. Další učitelka byla zraněná těžce. Policie z útoku podezírá 13-letého žáka uvedené školy, který kvůli nízkému věku není trestně odpovědný.
0: Posloucháte Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalista Patrik Šik zatím své rozhodnutí nereprezentovat nemění. Návrat do národního týmu ale do budoucna nevyloučil. 30-letému útočníkovi se líbí změny pod španělským trenérem Santim Deniou a pozitivnější atmosféra kolem mužstva. Pokud bude zdravý a bude cítit, že reprezentaci dokáže pomoct, může si s koučem o návratu znovu promluvit. Šik to řekl po vítězství v novinářské anketě Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezóny. A na závěr doplním počasí. V úterý čekáme jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se místy, a to zejména v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

Oasis Midnight Runners byli v polovině 80. let jednou z nejpopulárnějších britských novovolných kapel a pianista Kevin Rowland měl image sympatického irského poprockera. A poslední hit měli v roce 1985, ale pod názvem Dexys fungovali donedávna. Návrat k původnímu jménu je příloučením kapely s hudební scénou a výsledek Love je velmi hezký, jak zjistíte večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vláda schválila miliony pro zemědělce. Ve Frankfurtu nad Mohanem odhalili lavičku Václava Havla a české volejbalistky postoupily na mistrovství světa. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Zemědělci mají slíbených 264 milionů korun. Peníze z Evropské rezervy na zmírnění dopadů způsobených krizí na Blízkém východě v pondělí schválila vláda. Peníze mají pomoci zvládnout rostoucí náklady na energie a další vstupy nezbytné pro zemědělskou výrobu. Vyplácení zajistí státní zemědělský intervenční fond. Podporu mají dostat zemědělci, kteří hospodaří minimálně na 1 hektaru zemědělské půdy. Při hospodaření využívají motorovou naftu a zároveň letos požádali o přímé platby v rámci společné zemědělské politiky. O to každoročně žádá přibližně 30 tisíc zemědělců. Přes 200 tisíc lidí čeká výměna řidičáku. Kvůli ní už přitom dnes lidé nemusí na úřad. Většina šoférů si může plastovou kartičku objednat online přes státní web portál dopravy. Mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka upozorňuje, že výměna řidičáků se teď nejvíc týká lidí těsně před důchodem.
2: Nejvíce dokladů je třeba obnovit ve věkové skupině řidičů starší 61 let, kde do konce roku vyprší platnost ještě více než 73 tisícům průkazů. Naopak nejméně výměn čeká řidiče logicky do 30 let věku.
1: Na výměnu řidičáku bychom mohli méně častěji. Mezi ministerstvy se teď řeší novela zákona, podle které by běžný řidičák platil namísto dnešních 10, 15 let. Ve Frankfurtu nad Mohanem v pondělí slavnostně odhalili lavičku Václava Havla. Stalo se tak v den, kdyby bývalý československý a český prezident oslavil 90. narozeniny a zároveň 2 dny před začátkem frankfurtského knižního veletrhu. Česko je letos čestným hostem. Havlovy lavičky jsou z dílny architekta a designéra Bořka Šípka a jsou rozmístěné na řadě míst v Česku i ve světě.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: České volejbalistky se po třetí za sebou představí na mistrovství světa. Mezinárodní federace v pondělí potvrdila 32 účastníků šampionátu v příštím roce a český tým se mezi ně kvalifikoval z 15. místa světového žebříčku. Turnaj na přelomu srpna a září zorganizují Spojené státy americké s Kanadou. A na závěr doplním počasí. V úterý čekáme jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se místy, zejména v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat a nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Album Před půlnocí. Každý večer v 11 s Martinem Celarem na rádiu Rockzone.
1: I hate getting old.

0: Good night.
1: Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Nafta bude v úterý zase levnější. Slovenská vláda odškodní rodiny obětí útoku na školách a Šik připouští možný návrat do reprezentace. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Nafta v úterý zlevní o 16 haléřů. Maximálně smí u benzinek stát 48 korun a 38 haléřů za litr. Benzín budou smět čerpací stanice prodávat nejvýš za 640 korun za litr, tedy stejně jako o uplynulém víkendu a v pondělí. Vyplývá to ze zveřejněného cenového věstníku ministerstva financí. To bude ceny regulovat do konce měsíce. Na dodržování cenových stropů má dohlížet specializovaný finanční úřad. Stanovené maximální ceny se nevztahují na prémiová paliva. Vláda přerušila projednávání novely o financování a profesionalizaci asistentů pedagoga kvůli odporu koaličních partnerů z SPD a motoristů. Ministr školství Robert Plaga vyjádřil zklamání a řekl, že návrh prošel mezirezortním řízením bez připomínek. Cílem novely je přejít od financování asistentů na konkrétního žáka k paušální podpoře podle počtu dětí a jejich potřeb, zajistit stabilitu personálu a zastropovat celkové počty asistentů. Menší koaliční strany ale záměr kritizují jako zakonzervování současného stavu a kvůli vysokým nákladům volají po radikálnějším přehodnocení nebo zrušení inkluze. Své písemné výhrady dodají do pátku a koalice se k tématu vrátí za týden. Slovenská vláda odškodní rodiny obětí dvou útoků na školách. Dohromady rozdělí 240 tisíc eur, tedy téměř 6 milionů korun, pozůstalým 4 obětí a pro 2 zraněné. Každá z pozůstalých rodin dostane v přepočtu přes milion korun a těžce zranění schodně necelý půl milion. Loni v lednu student gymnázia ve Spišské Staré Vsi na východě země ubodal zástupkyni ředitelky a jednu studentku, další pak vážně zranil. Minulý týden nožem útočil žák na základní škole ve Staškově na severu Slovenska. Útok nepřežila učitelka a v nemocnici pak zemřela žákyně. Další učitelka byla zraněná těžce. Policie z útoku podezírá 13-letého žáka uvedené školy, který kvůli nízkému věku není trestně odpovědný.
0: Posloucháte Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalista Patrik Šik zatím své rozhodnutí nereprezentovat nemění. Návrat do národního týmu ale do budoucna nevyloučil. 30-letému útočníkovi se líbí změny pod španělským trenérem Santim Deniou a pozitivnější atmosféra kolem mužstva. Pokud bude zdravý a bude cítit, že reprezentaci dokáže pomoct, může si s koučem o návratu znovu promluvit. Šik to řekl po vítězství v novinářské anketě Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezóny. A na závěr doplním počasí. V úterý čekáme jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se místy, a to zejména v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Dinosaur Junior je velké jméno žánru, kterému se říká Slacker Rock. Je to vlastně objevovaný kytarista James Cis, po každé obklopený jinými muzikanty. Jeho 13. deska vychází po 5leté pauze a Mesci se v ní pokusil navázat na své úplné začátky a prý si pořídil i stejný zvukový aparát, jako měl na začátku 80. Album Der Nier je hutná záležitost, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vláda schválila miliony pro zemědělce. Ve Frankfurtu nad Mohanem odhalili lavičku Václava Havla a české volejbalistky postoupily na mistrovství světa. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Zemědělci mají slíbených 264 milionů korun. Peníze z Evropské rezervy na zmírnění dopadů způsobených krizí na Blízkém východě v pondělí schválila vláda. Peníze mají pomoci zvládnout rostoucí náklady na energie a další vstupy nezbytné pro zemědělskou výrobu. Vyplácení zajistí státní zemědělský intervenční fond. Podporu mají dostat zemědělci, kteří hospodaří minimálně na 1 hektaru zemědělské půdy. Při hospodaření využívají motorovou naftu a zároveň letos požádali o přímé platby v rámci společné zemědělské politiky. O to každoročně žádá přibližně 30 tisíc zemědělců. Přes 200 tisíc lidí čeká výměna řidičáku. Kvůli ní už přitom dnes lidé nemusí na úřad. Většina šoférů si může plastovou kartičku objednat online přes státní web portál dopravy. Mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka upozorňuje, že výměna řidičáků se teď nejvíc týká lidí těsně před důchodem.
2: Nejvíce dokladů je třeba obnovit ve věkové skupině řidičů starší 61 let, kde do konce roku vyprší platnost ještě více než 73 tisícům průkazů. Naopak nejméně výměn čeká řidiče logicky do 30 let věku.
1: Na výměnu řidičáku bychom mohli méně častěji. Mezi ministerstvy se teď řeší novela zákona, podle které by běžný řidičák platil na místo dnešních 10, 15 let. Ve Frankfurtu nad Mohanem v pondělí slavnostně odhalili lavičku Václava Havla. Stalo se tak v den, kdyby bývalý československý a český prezident oslavil 90. narozeniny a zároveň 2 dny před začátkem frankfurtského knižního veletrhu. Česko je letos čestným hostem. Havlovy lavičky jsou z dílny architekta a designéra Bořka Šípka a jsou rozmístěné na řadě míst v Česku i ve světě.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: České volejbalistky se po třetí za sebou představí na mistrovství světa. Mezinárodní federace v pondělí potvrdila 32 účastníků šampionátu v příštím roce a český tým se mezi ně kvalifikoval z 15. místa světového žebříčku. Turnaj na přelomu srpna a září zorganizují Spojené státy americké s Kanadou. A na závěr doplním počasí. V úterý čekáme jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se místy, zejména v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat a nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Dinosaur Jr. je velké jméno žánru, kterému se říká Slacker Rock. Je to vlastně objevovaný kytarista Jay Mescis, pokaždé obklopený jinými muzikanty. Jeho 13. deska vychází po 5leté pauze a Mescis se v ní pokusil navázat na své úplné začátky a prý si pořídil i stejný zvukový aparát, jako měl na začátku 80. Album Der Nier je hutná záležitost, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.